Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je tu nový den, pátek 11. září a svátek má Denis a taky Denisa. Jména pocházejí z řečtiny. Jméno vzniklo jako odvozenina řeckého jména Dionysos, který byl bohem vína. Překládá se pak jako božské dítě, bůh vína nebo zasvěcená bohu vína. Česká podoba jména byla nejspíš převzata z francouzštiny. Jméno Denisa se ve staročeštině užívá jako diviška. Všem Denisám a taky Denisům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další písničky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme většinou oblačno, od jihu postupně až zataženo kránu, ale na jeho východě místy s deštěm. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku převážně zatažená, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 11. září a svátek má Denis a také Denisa. Narozeniny dnes oslaví například herečka Carmen Majerová, její 82 let, a oslavencem je taky automobilový závodník Tomáš Enge a tomu je dnes 50. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

znám. Schody do nebe kloužou jak led.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Momentálně máme většinou oblačno, od jihu postupně až zataženou kránu, ale na jihovýchodě místy s deštěm. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku převážně zatažená, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
4: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
9: A jaké?
8: Alfa křížovky, ty s duhou.
9: A s ptákem.
8: Najdete na levnekřížovky.cz.
9: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
8: Mua.
10: Kdekoliv na světě.
11: A 24 hodin denně.
10: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
11: na našem webu radioblaník.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 11. září. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 165 lety byla čeština ustanovena vyučovacím jazykem na pražských školách. Stalo se tak v roce 1861. A dnes je to 25 let, co teroristické útoky ve Spojených státech amerických odstartovaly takzvanou válku proti terorismu. A to byl rok 2001. Tolik výročí a teď už další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 11. září, dnes má svátek Denisa a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 5 odpoledne začíná v Mladé Boleslavi akce Létáme pro vás. Během ní budou ve vzduchu předvedena všechna letuschopná historická letadla z expozice Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích hostí výstavu masožravých rostlin, končí 20. září. Mezinárodní noc pro netopíry nabídne v Chínovské jeskyni populárně naučný program zaměřený na život, výzkum a ochranu netopírů a vrápenců. Náměstí Republiky v Plzni hostí den se Západočeskou univerzitou. Na Jiřinkové slavnosti s výstavou Jiřinek a soutěží o nejkrásnější Jiřinku se můžou zájemci těšit v muzeu Boženy Němcové, a to v České Skalici. Litoměřické výstaviště přivítá 50. ročník podzimního veletrhu pro zahrádkáře, kutily a pěstitele Zahrada Čech. A areál Hostivařské přehrady v Praze hostí den s integrovaným záchranným systémem. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
0: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Pohodové ráno, krásný dobrý den, je tu pátek, ode dneška za týden další letní koncert. Tentokrát to bude v Čáslavi a my se na vás už teď těšíme. Ale je pravdou, že tohle všechno bude za týden. Jaký dnešek bude?
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. 11. září bude většinou zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm anebo přeháňkami. Během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Teploty přes den 16 až 21, na východě a severovýchodě do 16 stupňů. Toliko počasí, hezké ráno.
5: Martin Císař
6: na rádiu Blaník.
4: Co nového chystají v Ostravě planetáriu, tak to prozradím za chvíli. Teď si pojďme hezky česky hrát. Rádio Blaník. Skvělé ráno.

0: krásný celý den. Ano, už je tady zase pátek. V datu 11. září je pravdou, že v historii je tohleto datum hodně, hodně smutné. Ale k tomu se teď vracet nebudeme. My si dáme jedno veselější téma. My se totiž vypravíme do Ostravy, do tamního planetária. Tady se pořád něco děje a je tady taky jedna nová akce, která je připravená na podzim. A více nám o ní prozradí pan ředitel Martin Vilášek.
1: Podzim bude ve znamení přednášek, pořadu z cyklu Hudba pod hvězdami, koncertů či představení. Například v sobotu 24. září se mohou dospělí přijít podívat na romantickou komedii Dobrý proti severáku. A ve čtvrtek 1. října proběhne koncert skupiny Taha Kuna s výraznými melodiemi, krásným hlasem a emotivními texty. Informace a vstupenky najdete na www.planetko.cz.
0: Zdravíme do Planetária v Ostravě a teď posíláme další české pro vás. Já přeji pohodové ráno a buďte s námi. Ráno.

0: Je tu nový den, je 11. září. Denisa a Denis právě dnes slaví svůj svátek. Tak od nás jen to nejlepší. Monika Holubová má aktuální zprávy, za chvíli jsou tady a já nabídnu další pohodové písničky. Hezky česky vám hrajeme i dnes mezi 5. a 6., ale taky v pravé poledne 12 až 13. Dnes to bude s kolegou Pepou Černým. Já vám samo sebou přeji krásný den a buďte s námi dál.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte

0: to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na Fiat.cz.
8: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
9: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.
10: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s tákem.
10: Najdete na levnékřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
13: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
14: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
15: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
16: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
17: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
16: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
17: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
18: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: CZ.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Ministr kultury Otto Klempíř slíbil pomoc na opravu klášterního pivovaru ve Vyšším Brodě. Budově farálu ze 13. století totiž kvůli havarijnímu stavu hrozí zřícení. Na opravu jsou potřeba stovky milionů. Většina příměstských vlaků Českých drah v Praze a okolí už jezdí s obvyklou kapacitou. Kvůli odstavení velkého počtu jednotek City Elephant jezdily vlaky kratší než obvykle. Omezení se týkalo linek S1, S9 a S7. Spojené státy si připomenou 25 let od teroristických útoků ze 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Fotbalová Slavia přišla v hlavní fáze Ligy mistrů o první body, přitom mířila k výhře, ale v dlouhém oslabení nakonec proti Lens neudržela vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohrála 2-3. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude zpočátku převážně zataženo a v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane déšť až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Chladno bude na severovýchodě a východě jen mezi 12 a 16 stupni Celsia. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezký den a je tady zase pátek. Já nevím jak vy, ale mě ten čas neskutečně utíká. Dá se říci, že příští týden už děti budou 14 dní chodit do školy a za týden v pátek to zase vypukne. Ano, další letní koncert Rádia Blaník. Tentokrát pojedeme do Čáslavy a v tom dalším týdnu vám tenhle koncert dokonale představíme. A právě na tomhle koncertě vám zase budeme rozdávat ty samolepky, které vám mohou přinést 5, 7 a ve finále i 100 000 korun. A já dnes vyrazím do hlavního města, trošku to tady zkontroluji, kde ty nálepky jsou, kdo je má, kdo je nemá a kdo je mít bude, tak ten samo sebou získá odměnu. Nicméně na tohle téma také v dobrém ránu, kdy prozradím i jména posluchačů, ke kterým přijedu. Tak já bych určitě zůstal na vlně, protože mezi 6. a 9. bezvadná dvojka, Petr s Adélkou. Já se na ně těším a tím to nekončí. Oni ještě pokračují mezi 9. a 10., kdy je připraven i dnes tajemný rok. Při pátku tedy, ať se vám všechno daří, ať to pěkně zvládnete v té práci, protože před námi je sobota z nedělí a to pro většinu z nás zbývají 2 volné dny. Pro nás v rádiu ne, my pracujeme pořád 7 dní v týdnu, ale těšíme se na to, protože já vyrážím zítra do Tábora a tam je také velké otevření jednoho autosalonu a u toho Rádio Blaník nebude chybět. Tak ještě jednou, hezké ráno, ať se vám dneska všechno daří.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Na hladinu rybníka svítí sluníčko, zpívala skupina Buty v písničce František. Jak moc to bude dneska s tím sluníčkem, to si taky řekneme během toho dnešního rána, které za chvíli odstartujeme. Teď je 5.54 a v příští hodině po 6. vás na Blaníku čeká Vašek Neckář. Tohle je on. Také Lucka Bílá. I Kabáti. Hezky česky to na Blaníku bude i po 6. v pátek 11. září. Dobré ráno. Radio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na fiat.cz.
5: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
7: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
8: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Blaník, počasí. Radio
10: Blaník. Krásné páteční ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují nejčastěji mezi 9 až 12 stupni a dnes ráno dopoledne bude zataženo, ojediněle slabý déšť, odpoledne postupně oblačno až polojasno a naměříme mezi 18 až 21. Tolik počasí a teď už jsou tu zprávy.
9: Radio Blaník.
11: Nejvíc pohody
9: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
9: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Zemědělský fond pokračuje ve výplatách Agrofertu. Ceny benzínu a nafty dál letí nahoru. Strojvedoucí v Polsku vstoupí do protestu.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko nemůže zastavit dotace pro Agrofert. Státní zemědělský intervenční fond to podle ministra zemědělství Martina Šebestiána nemohl udělat ani po sdělení Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra. Nyní je podle něho Česku pozastavena refundace 77 milionů korun. Fond by peníze vymáhal, pokud by padlo rozhodnutí o vyloučení z financování. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu Natural 95 stoupla za týden v průměru o 1,88 koruny. Nyní tak litr přijde na 4,40 korun a 22 haléřů. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. Na litru teď podle CCS zdražila skoro o 2 koruny. Odbory polských strojvedoucích chystají protest. Během dneška by měl každý vlak projet přes každý železniční přejezd jen 20-kilometrovou rychlostí. V zemi tak očekávají velká zpoždění vlaků, která ale podle odborů představují menší zlo než
12: oběti na životech. Fotbalová Slávia neudržela v oslabení náskok a do Ligy mistrů vstoupila prohrou 2-3 Slánc. Sice v začátku dlouhého oslabení dali slávisté gól, v nastavení uvedení přišli a pochyby Chorého nakonec prohráli. Víc říká trenér Jindřich Trpišovský.
14: Hodně mi to vlastně připomíná ten první zápas z loňské Zborou, vlastně ve spoustě situací, které byly, vedli jsme, ztratili jsme ten zápas. Takže spousta podobností s Borou. I když jsme hráli v 10, tak jsme si prostě nezasloužili prohrát.
12: Jindřich Trpišovský, který v kabině podle svých slov hráče i přes prohru pochválil, tak dál na vítězství v Lize mistrů čeká. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: S Petrem Slívou.
0: Tak se do toho dáme, jak říká kolegyně Lecká, dneska je tady den velkého juchu, ano, čekali jsme celé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a je tady pátek. Má datum 11. září, k tomu datu se samozřejmě během dnešního rána ještě vrátíme. Denisové a Denisy mají svátek, tak přejeme všechno nejlepší a protože je to pátek, což je shodou okolností ještě poslední všední den tohoto týdne, taky dneska se budou proplácet účtenky. Jak na to, tak o tom bude řeč už za chvíli. Teď je 6. Dobré ráno.

0: sled.
1: To chci mít a Lucka Bílá, pokud chcete vy mít proplacenou účtenku, tak se to může klidně stát.
2: Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
1: Ale nejdříve ke včerejšku. Včera jsme propláceli postel pro babičku. Jak to dopadlo? Tak Vašku, řekněte mi, kdo dospíval na Blaníku teď.
4: Lucie Vondráčková?
1: Je, vy jste mě teda úplně vyděsil trošku. Je to tak? Jak jste říkal, že jste teprve teď přišel na dílnu, tak jsem si říkal, no ten vůbec nebude v obrazet. Nebo on nebude vědět. Ale ví, proplácíme 10 248 korun, vám posíláme do Opatova. Co budeme proplácet dneska, to ještě nevíme, ale už máme spoustu vašich účtenek a spousta jich ještě přibude, protože proplácet se bude až za hodinu, po 7. hodině. Jak to udělat, aby mezi těmi ostatními účtenkami byla i ta vaše? Napište nám do SMSky, co chcete proplatit, kolik to stálo, přidejte vaše jméno a příjmení a odkud jste, tam stačí jenom název obce nebo města a pošlete na 600 318 118. Nic jiného připisovat nemusíte, ale důležité je po 7. hodině poslouchat Blaník, protože vám můžeme brnknout a zeptat se, co právě na Blaníku dohrálo. Tak hodně štěstí. Teď je 6 minut po 6.

0: Mama Maria, Ricky je povery. V pátek 11. září na Blaníku 9 minut po 6. Jaké to 11. září 2026 bude?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Řekne nám Adel.
2: Je to tak krásné ráno vám přeji. Dnes to ráno, ale nicméně krásné moc nebude, protože bude povětšinou zatažené. Hlavně v jeho východní polovině území počítejte i s občasným deštěm. Během dne pak začne od západu oblačnosti postupně ubývat, odpoledne budou ustávat i srážky a v Beskydech ustane déšť až večer. Nejvyšší denní teploty naprosto stejné jako včera, 16 až 21 na severovýchodě a východě od 12 do 16 stupňů a na horách okolo 12 stupňů Celsia.
0: Tak sever po ránu přišel k nám, tak my se vydáme na sever, třeba tam po ránu bude tepleji. Tady jsou Kabáti, je 6 hodin na 10 minut. Dobré ráno.

0: Češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, v dobrém ránu na Blaníku. Dobrých zpráv není nikdy dost, ale jednu bych tady pro vás teď po ránu měl. Po letech čekání se do Prahy vrací jedna z výrazných ikonických staveb. Průmyslový palác na Výstavišti. Ten se po rozsáhlé rekonstrukci za více než 3 miliardy korun už za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října si ho budete moci prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Ta hodinová prohlídka stojí symbolických 91 korun. Právě podle roku 1891, kdy byl palác poprvé otevřený. A zajímavé je, že původně vůbec neměl být trvalou stavbou. Pro jubilejní zemskou výstavu ho 450 dělníků tehdy postavilo za pouhých 10 měsíců. Přežil povodeň, přežil kruté mrazy a nakonec i požár v roce 2008, který zničil celé levé křídlo. Tak teď se průmyslový palác vrací v nové podobě a Praha má zase o jednu krásnou adresu navíc. Takže jestli jste si někdy říkali, že by některé staré věci měly dostat ještě jednu šanci, tak tady je důkaz, že to prostě jde. Takže od 25. září průmyslový palác v Praze opět možnost navštívení a za chvíli krátké zprávy. Teď je 6 hodin a 18 minut. Radio Blaník.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo

0: CZ. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
1: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Drobný máš?
3: Nepotřebujem. Mám apku.
4: Některé cesty začínají výhodněji. V Pitlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pitlítačka. Aplikace, která spojuje.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
13: Bude vejdán.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
16: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů přitočení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
17: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
18: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
19: A kde všude nás naladíte?
18: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.
6: Radio Blaník, zprávy. Radio
12: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. V Česku se objevují velmi zdařilé padělané doklady. Dokonce dokážou oklamat i policejní kontrolu. Týká se to nejen papírových dokumentů, ale i modernějších plastových kartiček s ochrannými prvky. Univerzita Karlova otevírá výzvu k přilákání špičkových vědců ze zahraničí. V prvním kole nabízí dvěma výzkumníkům 5leté působení.

0: na Univerzitě Karlově. Beroun pokračuje v rekonstrukci základní školy na Wagnerově náměstí. Dělníci budovu zateplí a udělají také novou fasádu. Má to snížit energetickou náročnost s maximálním zachováním původního historického rázu budovy. Hokejisté Pardubici ve třetím zápase v Lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipa Lappeenranta, kde podlehlo 2-3. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
2: Je tady pátek 11. září. Denisy a Denisové mají dneska svátek, ale my se ještě vrátíme do čtvrtka, protože včera ráno tady byl další ranní host na telefonu, byl jím herec Miloslav Mejzlík. Pokud jste neslyšeli, opáčko si dáme už za chvilku. Za 5 minut bude půl sedmé.

0: Vulevu a Abba na Blaníku minutu před 6:30 a tady už je repríza včerejšího ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: V dnešním dobrém ránu si budu povídat s hercem Miloslavem Mejzlíkem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno přeji všem posluchačům.
2: Tak nespočet seriálových i filmových rolí, ten seznam je na ČSF do nekonečný, do toho samozřejmě divadlo, dubbing, dokonce jste daboval postavu v úspěšné počítačové hře Mafia, je to tak? Nemýlím se?
3: No to ano, no ale nejpodstatnější byla samozřejmě Hvězdná brána.
2: A Hvězdná brána. Jak se vůbec dabuje počítačová hra?
3: No, docela těžko, protože musíte přesně na kódy postupovat v tom počítači, teda na té obrazovce. No a není to jednoduchý, no.
2: A tím to skončilo, nebo potom ještě přišly nějaké další počítačové hry?
3: Ne, počítačové hry jsem teď dlouho nedělal.
2: No tak třeba po dnešku budete. Pokud teď poslouchá zrovna nějaký tvůrce. Mimochodem, já jsem se vás chtěl už dávno zeptat, jak došlo k tomu, že jste si zahrál ve videoklipu Anety Langerové Bílý den, protože já úplně přesně si pamatuju ten moment, jak jsem si to neustále vracel a říkal jsem si, no je to on, no je to on. Jak jste se k tomu dostal tehdy?
3: No byl jsem to já, samozřejmě. A byl jsem hrozně šťastný, protože my jsme se s Anetou znali tak, ale jako povrchně, protože když jsem ještě byl v divadle na Zábradlí, tak se tam občas objevila na představení a tak jsme si chvilku povídali a najednou mě zvoní telefon, tam Aneta, a že by byla ráda, abych hrál v jejím klipu. Tak jsem byl velice nadšený, protože já Anetu zbožňuju a od toho klipu, od té doby, od té práce jsme osobní přátelé a tak jsem se jí ptal, jako, jak to bude probíhat, co ona tam bude dělat. A ona říkala, ne, to bude jenom o tobě všechno. No tak taky ten klip tak byl, že to bylo jenom o mně. A je to taková moje písnička, kterou mám strašně rád a když je mi docela smutno, tak si ji pouštím.
2: Kde se to tehdy točilo? Kde je ta chata?
3: No to byl takový zámeček, já už vám přesně neřeknu, kde to bylo, bylo to někde u Benešova. Takový zámeček, který byl napůl opravený, napůl neopravený.
2: Chápu, souřadnice mi nedáte.
3: Ne, to ne.
2: Pane Mejzlíku, co byste teď dělal, kdybych vám ráno po 8 nevolal? Spal byste ještě, nebo už byste byl dávno vzhůru?
3: No víte co, já jsem ještě na chalupě, protože jsem měl takový polopracovní prázdniny a ještě jsem na chalupě, za chvilku se teda musím vracet do Prahy, protože začíná sezona, začínají mi opět nějaké dabingy a začínám hrát v divadle Palas. Je to Hraběnka s Eliškou Balcerovou. Začínám taky zkoušet ve studiu Hrdinu. To je takový, jak to říct, avantgardní divadlo. Že já už bych měl dostat titul nejstarší avantgardní herec.
2: Ještě než se úplně rozloučíme, na závěr jedna otázka, kterou dávám úplně všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila? A může to být jakákoliv prkotina.
3: Dobrá zpráva pro vás a pro vaše posluchače je ta, že já mám tu chalupu nedaleko od Znojma, kde máte taky, že jo, Rádio Blaník.
2: Ano.
3: A kamkoliv tady přijdu, tak tady se všude Blaník poslouchá.
2: Ježíš, a to už nemohla být lepší zpráva nakonec. Pane Mejzlíku, až se vám daří, zlomte vás, protože jste říkal, že zkoušíte novou hru a mějte se krásně a hodně zdraví. Naslyšenou.
3: Děkuju já všem posluchačům taky, přeji pevné zdraví a Rádiu Blaník co nejvyšší sledovanost.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Včerejším ranním hostem na telefonu byl herec Miloslav Mejzlík a tohle už je Bára Baseková, taky jsem si s ní už po ránu povídal. Teď 3 minuty po 6:30 v dobrém ránu na Blaníku.

0: Ještě jednu noc a jeleni na Blaníku, tak jednu noc máme teď za sebou, před námi bílý den a hlavně celý víkend. A jaký bude?
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Krásné ráno, máme tady konec pracovního týdne, no a jaké bude počasí, tak to nám prozradí Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jaké počasí je teď po ránu?
3: Dobré ráno, tak aktuálně máme většinou zataženou oblohu s tím, že v jihovýchodní polovině území nám prší, teploty se pohybují většinou od 12 do 8 stupňů, na severu Čech dokonce až 6 stupňů Celsia, a právě na severu v Jizerských horách jsme měli nejnižší teplotu, Jizerka měla až minus 1 stupeň Celsia.
2: Jaký bude zbytek dne?
3: Počítáme s tím, že zůstane nám zpočátku převážně zatažená obloha, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnosti ubývat a postupně budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane déšť až večer. Dnešní nejvyšší teploty budou od 16 do 21 stupňů, na severovýchodě a východě bude od 12 do 16, takže poměrně chladno. A nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách čekáme kolem 12 stupňů. Vítr zůstane slabý proměnlivý. Na Moravě a ve Slezsku bude mírný severní nebo severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Ještě mi prozraďte, jaký bude víkend.
3: Zítra čekáme většinou polojasno až oblačno. Výjimečně se mohou vyskytnout slabé přehánky. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty by měly být většinou od 18 do 23 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 13 a vítr bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. No a neděle ta by měla být většinou zpočátku taky polojasná až oblačná, že bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat na zataženo a přidá se občas déšť. Nejvyšší teploty by měly být většinou do 23 stupňů Celsia, s tím, že na jihu Moravy může být až 25 stupňů.
2: Mockrát vám děkuji, naslyšenou.
3: Děkuji také, naslyšenou.
0: Tak pravil Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu, ale nezávisle na počasí, nás na Blaníku a hlavně vás na Blaníku, čeká sluníčkové září.

0: aplikacích, anebo si ji můžete jednoduše stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
1: Tak buďte ve střehu. Dozvíte se víc.
0: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění, unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Chibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás.

0: 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemíchy.
1: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Queena, We Will Rock You na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Je to neuvěřitelné, ale paměť funguje neúprosně. Jakmile se stane něco zásadního, tak člověk si potom už celý život pamatuje, co dělal v tu dobu, kdy se to stalo. Takhle má spousta lidí v živé paměti to, co dělala 11. září 2001. Měl to být úplně normální zářijový den, nic se nečekalo. Pro většinu lidí by se zřejmě nic zásadního ten den nestalo. Prostě by šli do práce, odpoledne z práce a dělali ty samé věci, které dělají normálně. Jenomže, když odpoledne před 25 lety dorazila ta zpráva, tak život se zasekl.
3: Jako řízená střela narazil před 9. hodinou ranní místního času do jedné z více než 400-metrových věží Světového obchodního centra dopravní letoun. 110-patrová budova začala okamžitě hořet. Dvojče zasaženého mrakodrapu se stalo terčem teroristického útoku jen několik minut poté, když na ní namířil další dopravní letoun.
0: No, dneska je to přesně 25 let od 11. září 2001, ode dne, který změnil svět a který si asi každý z nás nějakým způsobem pamatuje, kde byl, s kým byl, co právě dělal. Možná i ten okamžik, kdy se dozvěděl, že v New Yorku narazilo letadlo do jedné z věží Světového obchodního centra a potom i do té druhé a potom samozřejmě všechna ta ostatní. V New Yorku bylo tou dobou 8:45 ráno, lidé šli do práce. U nás bylo o 6 hodin později, já si teda pamatuju, že jsem byl doma, něco jsem dělal, z nějakého důvodu jsem měl puštěnou televizi bez zvuku a jenom jsem se tak jako podíval periférně na tu obrazovku a potom už jsem se díval pořád a šel jsem rovnou do rádia, kde jsem tehdy pracoval, bylo to v Olomouci a ten den vlastně už to vysílání bylo jenom o tom. Adel, co ty si dělala 11. září 2001, pakliže jsi byla na světě vůbec?
4: Já jsem byla na světě, mě byl rok a půl, takže si to nepamatuju a asi jsem se někde batolila u televize.
0: Tak dneska už je to 25 let, co se takhle batolila. A tohle už jsou No Name a Prvá na Blaníku v 6 hodin 50 minut.

0: Černým a prvá na Blaníku. A chystáme pro vás tu další ranní hodinu a v ní bude Sindl X. Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo. Bude tam Petr Kolář s Leonou Machálkovou. A bude tam i Tereza Kendlová. Hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.54. Radio Blaník.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
4: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: K čemu vám jsme dobrý?
7: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Krásné páteční ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Srážky budou postupně ustávat a odpoledne se ukáže také sluníčko. Naměříme mezi 18 až 21 stupni.
8: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
8: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
9: Na 79. kilometru Pražského okruhu za Jesenicí směrem k nájezdu na D1 blokuje jeden pruh nepojízdné auto a provoz tam zpomaluje. Nehoda vás přibrzdí u Bavorině a Meličína. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ŘSD.
10: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D5 ve směru na Prahu u Bavorině. Na 28. kilometru havarovala dvě osobní auta, počítit tady s kratším zdržením. A vážná dopravní nehoda uzavřela silnici 3. Mezi Meličínem a Voticemi havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je zcela neprůjezdná.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
11: Rezort zdravotnictví řeší nedostatek zubařů. Středočeský kraj řeší vodovod podél D3. A v Beskydech se zřejmě potuluje medvěd. Radio Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní zubní ordinace. Ministerstvo zdravotnictví připraví podle šéfa Adama Vojtěcha úpravu zákonů, která takový způsob poskytování péče umožní. Mobilní ordinace se nyní zkoušejí třeba v Moravskoslezském kraji. Středočeský kraj uzavře s ministerstvy memorandum k vodovodu podél budoucí D3. Souhlasili s tím krajští radní. Dokument stanovuje další postup v přípravě stavby D3 a vodovodu, který má zásobovat pitnou vodou až 30 000 obyvatel středních Čech. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody aktuálně evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a také z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď mají turisté v tamních lesích chovat, vysvětluje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
12: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
11: Medvědi se do Beskyd dostávají z okolních karpatských oblastí, jejich výskyt tedy není neobvyklý. Fotbalová Sparta dostala tučnou pokutu. Za chování fanoušků během derby v 6. kole první ligy se Slávií musí zaplatit 600 000 korun. A platit bude taky Baník Ostrava, který dostal poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. Tolik zprávy Rádia Blaník, teď je tu Petr Slíva a podivně podezřele sleduje strop.
0: Není tam Arielka, tam je totiž kobylka, ale teda obrovská kobylka, vůbec netuším.
11: Ta zelená.
0: Jak se k nám do toho 5. patra dostala.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem
0: Slívou. Hlavně jak se drží na tom stropě a vůbec jí nevadí, že je hlavou dolů. Já takhle být hlavou dolů, chceš něco říct, Adel, pojdej.
13: Já jsem chtěla říct, že se jí trošku bojím.
0: No já si spíš bojím, jestli se jí neudělá špatně a nespadne mi na mixážní pult. Tak my budeme ještě chvilinku sledovat kobylku, vy zatím pište účtenky, napište nám na 6318, co chcete proplatit. Za chvíli to zkontrolujeme, jak to máme s množstvím účtenek.
13: No rozhodně je z čeho vybírat.
0: Výborně. No a teď už ten, kterého jste mohli naživo z Blaníku slyšet tohle pondělí v kytarovém ránu, tak teď vám zahraje ze záznamu a kompletní záznam toho kytarového rána si můžete pustit na YouTube nebo na našich stránkách radioblaník.cz. Ten, o kom mluvím, je Xindl X. Teď v 7 ráno na Blaníku. No a já jsem se podíval na kobylku a vypnul jsem Xindla X, tak pojďme ještě jednou teď.

0: Robin Gabe a Juliet v dobrém ránu na Blaníku, tak hlášení o kobylce. Kobylka už je venku, už se nenachází v našem studiu a během tohoto zásahu žádné zvíře neutrpělo žádnou újmu. Myslím si, že kobylka to přežila a je úplně v pohodě. Nicméně můžete se mrknout na Instagram, na můj nebo Adelčin, protože jsme vám tu kobylku natočili, abyste viděli, jak byla fakt velká. Tohle už je Tereza Kendlová a Diamanty na Blaníku.
1: Tak když spolu spím a na bytě tě mám.

0: Tak to byla Tereza Kerndlová a Diamanty na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: No a na to, že kdo právě dospíval na Blaníku, se někoho z vás zeptám, vy mi odpovíte, že to byla Tereza Kerndlová, a potom bude ruka v rukávu a my proplatíme účtenku a už víme, jakou účtenku budeme dneska proplácet.
3: Už to víme, je připravené.
0: Hoď to ke mně, já zatím pustím napínavý podkres a já už vidím, komu telefonuju, tak já jdu vytáčet telefonní číslo. Se ukáže, ale ne do roka a do dne. Doufáme, že to zvládneme v cukuletu v několika, když ne vteřinách, tak minutách aspoň.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Malat, je tam Radka?
4: Ano, dobrý den.
0: Radko, co děláte po ránu?
4: Jsem v práci.
0: Jsem měl strach, jestli někde neběháte náhodou.
4: No.
0: Adél, co to taky proplácíme?
3: Měli bychom proplatit běžecké boty za 3790 korun.
0: Sedí to?
4: Ano, sedí, děkuju.
0: A sedí vám ty boty?
4: Sedí a běhaj. No.
0: A běhaj, běhaj, kam s nima poběžíte?
4: No zrovna zítra poběžím závody, tak se těším.
0: Aha, a co běžíte?
4: Já běhám s běžeckou skupinou Rozběhy Litvínov a máme 10. výročí, takže jsme uspořádali vlastně první běžecké závody tady v Litvínově.
0: No vidíte, tak ať to běhá. Vy ještě možná poběžíte. Děkuju. S dobrým pocitem, že ty boty máte zadarmo, když mi teď řeknete, kdo dospíval.
4: Tereska Kerndlová.
0: Je to tak.
4: Děkuju.
0: A já jako běžec můžu potvrdit, že takové běžecké boty se ošoupou jedna radost a je to víceméně rychleji, než by člověk čekal, takže už máte zaděláno na druhé teď tím pádem, protože vám vracíme 3790 korun.
4: Ježiš, děkuju moc, děkuju.
0: Tak zítra si to užijte, užijte si i dnešek, peníze posíláme, zůstaňte nám na lince a naslyšenou, Radko.
4: Děkuju moc, děkuju.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Den, kdy se vrátí láska, zpívají Petr Kolář a Leona Machálková v Dobrém ránu na Blaníku. Před chvílí se vrátily vaše účtenky a proplatili jsme další Radce.
1: Tak ať to běhá, vy ještě možná poběžíte. Děkuju. S dobrým pocitem, že ty boty máte zadarmo, když mi teď řeknete, kdo dospíval.
2: Tereska Karndlová.
0: Je to tak.
2: Děkuju.
0: Tak Radce z Černic jsme proplatili běžecké boty za 3790 korun. Teď si dáme dva dny pauzu a v pondělí jsou účtenky zpátky, takže nám pište, co byste chtěli proplatit a my vám na oplátku řekneme, jak dneska bude.
3: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Protože Adel už to zjistila.
4: Je to tak. Teď po ránu je teprve ještě zataženou v jihovýchodní polovině území, většinou i s občasným deštěm. A během dne potom od západu začne té oblačnosti ubývat a odpoledne bude ubývat i těch srážek. V Beskydech tady déšť ustane až večer. Nejvyšší denní teploty 16 až 21, na severovýchodě nebude víc než 16 stupňů a na horách bude okolo 12.
0: A tohle už jsou Frankie Goes to Hollywood a taková pobídka k tomu, co byste takhle v pátek po ránu mohli dělat. Relax. Odpočívejte.

0: Relax a Frankie Goes to Hollywood na Blaníku. Některé poklady mají cenu vyčíslenou v penězích a pak jsou takové, u kterých se odborníci raději ani nepokoušejí říct nějakou částku. A jeden takový máme přímo v Česku a jmenuje se Závišův kříž. A vědci v něm teď objevili další tajemství, protože u některých pokladů platí, že čím víc je zkoumáte, tím víc zjistíte, že vlastně vůbec nevíte, co v nich je. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera má další tajemství. Vědci uvnitř téhleté vzácné památky ze 13. století totiž objevili další relikvii, takzvanou dotýkanou relikvii. To jsem vůbec netušil, že něco takového existuje. Jde o kousek dřeva, který se kdysi dotýkal dřeva považovaného za část kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. A tímto překvapení nekončí. Závišův kříž ukrývá celkem 26 dalších menších relikvií. A vědci při průzkumu zjistili, že centrální kámen, o kterém se dlouho předpokládalo, že by mohl být rubín, je ve skutečnosti velmi netradičně zbarvený safír. A na kříži jsou také 4 mimořádně velké přírodní perly, jejichž cenu odborníci ani nedokážou určit. A prostě jedno tajemství vedle tajemství. Kdyby o tom věděl Dan Brown, tak to taky hodí do knížky. Za chvíli už krátké zprávy. Teď je 7:22.
1: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palovskevinobraní.cz.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak

0: Jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
1: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikár ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Faktury, faktury, faktury.
5: Trápí vás factoring?
4: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
5: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
4: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
5: Acema pokryje jakékoliv financování.
4: No tak to beru!
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Prodáváte auto? Auto Jerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.
11: Za volantem.
12: Přibrzdí vás dvě nehody, kde přesně ví Petra z dopravního centra, že se do...
13: Vážná dopravní nehoda uzavřela silnici 3. Mezi Milíčínem a Boticemi havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je zcela neprůjezdná. Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D5 ve směru na Prahu u Bavorině. Na 28. kilometru havarovala dvě osobní auta. Počítit tady s kratším zdržením.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
11: Rádio Blaník. Zprávy.
14: Rádio Blaník.
15: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Pokud by Česká republika měla zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, tak vláda okamžitě zakročí. Řekl to ministr průmyslu Karel Havlíček s tím, že stát situaci sleduje. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o vývoji počtu obyvatel za letošní první pololetí. Oznámí, kolik dětí se narodilo, kolik lidí zemřelo a kolik se jich přistěhovalo a vystěhovalo. Ostravští policisté a dobrovolní hasiči mají novou výbavu. Pořídili za peníze města. Policisté začali využívat dvě speciálně vybavená vozidla a dobrovolní hasiči zase získali defibrilátory, termokamery anebo elektrocentrály. Kanada uvolní 5,25 miliardy korun na prostředky protivzdušné obrany pro Ukrajinu. Po schůzce s ukrajinským prezidentem v Calgary to řekl kanadský premiér. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
16: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slíbou.
17: No a my pokračujeme v tom pátečním ránu s datem 11. září a ode dneška za týden tady máme další letní koncert. Tak se tomu budeme věnovat už za chvíli. Za 3 vteřiny, za 2, za 1, teď je přesně půl osmé.

0: Divokej byl a čmelák. Přesně před týdnem jsme tady měli letní koncert v Prostějově, hned o den později další letní koncert v Pardubicích a ode dneška za týden tady bude další letní koncert Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A tentokrát za vámi dorazíme. Adel, kontrolní otázka, kam?
2: Do Čáslavy.
0: A to Adel moc dobře ví, protože Adel tam bude taky a moderovat bude někdo z našich kolegů taky. A kromě toho tam bude ještě kdo?
2: Ještě tam bude Janek Ledecký, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, no a samozřejmě naše blaňská kapela jako vždy.
0: A já si vzpomínám, že jsem si Olgu Lounovou vyspovídal vůbec na začátku té letošní série na tom prvním letním koncertu v Havířově a tam mi řekla k tomu, jaké bude mít léto tohle.
3: Oli, ty si čerstvá máma, jaké bude letošní léto?
4: No, bylo to takhle jako kojící, jo? Že byste museli chvilku počkat, protože já jsem musela ještě nakojit tu miminko, který teprve je pětiměsíční čerstvě. A ještě mám tu 3,5letou, takže tak trošku jako pár hezkých koncertů s Rádiem Blaník. A k tomu samozřejmě kojení a všechny ty mateřské povinnosti.
0: Tak si za týden v Čáslavě můžete zkontrolovat, jestli to tak opravdu bylo. Můžete se Olgy zeptat. Navíc Olga má na každém letním koncertu ještě svůj stánek a dává podpisy a je tam vždycky strašná fronta u toho. Kde konkrétně v Čáslavě to bude?
2: Na náměstí Jana Žižky z Trocnova startujeme za 5:05, no a vstup je zdarma.
0: A určitě už jste slyšeli také o naší sluníčkové samolepce Rádia Blaník a Centropolu, která vám může vynést až 100 000 korun, anebo taky 5 000 korun, anebo 7 000 korun. A pokud tu samolepku ještě nemáte, tak vám ji přivezeme právě i do Čáslavy. A o tom, co všechno můžete právě díky té samolepce vyhrát, bude v této hodině ještě řeč. Tak hodně štěstí.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A teď už Albánu a Romina Pavora. Ličita na Blaníku 6 minut. Po půl osmé.

0: talent Petra Kotvalda v Dobrém ránu na Blaníku, pátečním Dobrém ránu. A to je důležitá informace, protože v pátek mezi 8 a 9 tady vždy máme šťastnou hodinku se speciálním výběrem písniček. To nás čeká i dneska, ale taky s vašimi dobrými zprávami. A i dneska některou z vašich dobrých zpráv odměníme balíčkem z našeho e-shopu. No ale my potřebujeme ty vaše dobré zprávy, takže nám napište, co vám v poslední době udělalo radost. Může to být jakákoliv prkotinka, může to být jakákoliv maličkost. A rozdělte se o tuhle informaci s ostatními. Pište nám to v SMS-ce na 603 118 118 a jdeme na počasí. Dobré ráno, Radio Blaník. Tak jak pak dneska bude?
1: No, dnes nás bude čekat podobný den, jako byl včera. Co se týká teplot, tak ty budou úplně totožné v maximech 16 až 21 na severovýchodě a východě. Tady teploty budou od 12 do 16 a taky bude podobný tím, že začínáme pod zataženou oblohou. V jihovýchodní polovině teď i prší, ale během dne se bude postupně ta oblačnost rozpouštět a odpoledne budou ustávat i srážky. Jiná situace bude v Beskydech, tady bude déšť ustávat až k večeru.
0: Je vám zima? Tak se leďte ohřát. Už jste byli v Albánii? To je pořád celkem nová, ale čím dál oblíbenější destinace, kam vás vezme cestovní kancelář Blue Style. Touto dobou tam mají krásných příjemných 26 až 29 stupňů a 25 stupňů má moře. Pokud se rozhodnete na poslední chvíli, využijte odlet už v neděli 13. září. V nabídce Blue Style zbývají poslední volné pokoje i letenky a poslední možnost odletu je 15. září. Konec sezóny už je na dohled, takže s výběrem se opravdu nevyplatí čekat. Skvělou volbou je hotel Henry Resort & Spa, který je vhodný nejenom pro rodiny s dětmi. Po příletu můžete začít objevovat Albánii, která má příjemně uvolněnou atmosféru a stále si zachovává svůj osobitý balkánský charakter. Na pobřeží můžete ochutnat místní kuchyni a poznat pohostinnost lidí, pro které je rodina stále na prvním místě. Barevnou architekturou, živými kavárnami a moderní atmosférou překvapí Tirana, hlavní město Albánie, a nebo pobřeží kolem Drače. Prohlédněte si nabídku od Blue Style, kde najdete zájezdy za výhodné super last mini ceny, které vás zbalí.
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Skonto
5: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
11: Musíme běžet!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
12: Připrav se.
10: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
16: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
3: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Tak tohle je písnička, kterou to všechno začalo. Všechno to začalo v roce 1999 a Báječná ženská byla první písnička, kterou jste mohli z Blaníku slyšet. Slyšíte je taky na všech letních koncertech od naší blanické kapely. A na těch letních koncertech vám rozdáváme právě i ty sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Co s ní?
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: No, co s ní, Adel, s takovou samolepkou?
3: No, co se samolepkou? Někam si ji vylep, Péťo. A
0: tak já si ji vylepím, ale mě to bude huby platný.
3: Tobě jo, no to je pravda. Ale jakémukoliv z našich posluchačů to může vynést 5, 7 nebo až 100 tisíc korun. Když si ji někde vylepíte, napíšete nám přesnou adresu, kde jste ji vylepili a ještě k tomu dodejte, kde konkrétně. Takže to je třeba na lednici, na okně, na autě. A my za vámi možná přijedeme a pokud tam najdeme tu samolepku, tak je vašich 5 tisíc automaticky. 7 tisíc, pokud jste zákazníkem Centropolu. No a těch 100 tisíc korun získá jeden z našich posluchačů ve velkém finále.
0: Protože když k vám přijedeme, dostanete taky typovací otázku. No takhle to vypadá konkrétně, když k vám přijedeme.
4: Nejsem tady náhodou, vy asi tušíte, proč jsem tady.
5: No je mi to jasné, přivezli jste mi krásný dárek a finanční odměnu.
4: Ano, protože tu samolepku Blaníku a Centropolu jste si nalepila na schránku, dokonce i na autě jsem viděl, že je. Takže 5000 korun je vašich.
5: Strašně moc děkuju, moc.
4: Vůbec není za co, už jste přemýšlela, jak naložíte s částkou?
5: No, protože mám oslavu svých 50 narozenin dneska, takže to bude nádherný narozeninový dárek, který určitě za něho propijem.
0: No a protože jezdíme vždycky od pátku do neděle, takže dneska náš krajánek zase vyráží někam za vámi. Vy nám napište svou přesnou adresu s celým jménem, kam jste si samolepku umístili. Pište to na 6318. Můžete se zaregistrovat do hry i na našem webovém formuláři na radioblaník.cz a pokud tu samolepku ještě nemáte a nechcete čekat do dalšího letního koncertu, tak si ji tam můžete stáhnout a pěkně si ji přilepit třeba lepící páskou a potom nám o tom napsat.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: I promise myself a tohle už je Nicky Man na Blaníku.

0: I Promise Myself, Nicky Man dohrává v Dobrém ránu na Blaníku chvilku před osmou. A už pro vás chystáme tu slibovanou šťastnou hodinku. V ní bude třeba Karel Gott a Trezor.
1: Na mě tupě zíra,
0: dáme si balet. I holky. No a taky ty vaše dobré zprávy, které nám pište na 600 318 118. Hezky česky i ve šťastné hodince po 8. Teď je 7.55. Radio Blaník.
2: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky, za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.

0: dodávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
1: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Opel 24.

0: do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Pila Smrčiny hlásí. Nestihli jste připravit palivové dřevo na zimu? Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Pila Smrčiny.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké páteční ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Srážky budou postupně ustávat, i mraky se rozplynou a nakonec opět vykoukne sluníčko. V odpoledních maximech naměříme 18 až 21 stupňů.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Blaník za volantem.
3: Omezením vás omezí na D11 a D5 před Prahou. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
5: 15-minutové zdržení čeká řidiče na dálnici D11 na Prahu v místě dopravního omezení před Sackou mezi 35. a 25. kilometrem a na 10 minut se zpomalíte také na D5 na Prahu mezi 6. a 3. kilometrem.
3: Silničáře nepřehlédněte na D7 mezi 5. a 2. a 5. kilometrem směrem na Prahu. Přejeme šťastnou cestu.
6: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
7: Juchelka chce snížit nezaměstnaneckou podporu. Třebická nemocnice se zaměří víc na prevenci. Siniaková si na US Open zahraje o titul.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda chce snížit podporu v nezaměstnanosti. Ministr práce Aleš Juchelka to vysvětluje tím, že vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se naopak zvýšil. Ministrině financí Alena Schillerová ve sněmovně dodala, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Prevence může pomoci odhalit zdravotní problémy včas. Třebíčské nemocnici proto už zítra pořádají den otevřených dveří a prevence. Jaká vyšetření budou k dispozici, to říká mluvčí nemocnice Jitka Mácová.
9: Připraveno bude například měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, saturace kyslíku v krvi, kontrola kožních znamének, měření nitroočního tlaku nebo ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku.
8: Lidé můžou chodit od 10 do 14 hodin a součástí bude také doprovodný program pro děti i dospělé. Na milánském letišti začalo v letadle EasyJet mířícím do Prahy hořet. Všech 146 cestujících na palubě bylo evakuováno a nikdo nebyl zraněn. Incident zřejmě způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednou z cestujících. Piloti museli kvůli kouři na palubě vyhlásit stav nouze. Už jen jediná výhra dělí Kateřinu Siňákovou od dalšího titulu z Grand Slamové čtyřky. S Taylor Townsendovou si jako obrovské favoritky zahrají finále už dnes. O 6 večer našeho času nastoupí proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Siňákové s Townsendovou chybí poslední krok ke zkompletování společného kariérního Grand Slamu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Šťastná hodinka
4: na Rádiu Blaník.
10: A za Adélkou pro vás rozjíždíme pravidelnou páteční šťastnou hodinku, kam jsme vám vybrali speciálně dobronáladové písničky, které by nám měly odstartovat ten víkend. Zároveň se budeme věnovat vašim dobrým zprávám a jednu z vašich dobrých zpráv taky odměníme. Tak co pak vám udělalo v poslední době radost? Pište nám to na 600 318 118. No a tady je první dobronáladovka.
11: Zvěstina.

0: Sleeping in my car a Roxette na Blaníku ve šťastné hodince. Jdeme na ty dobré zprávy.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Dobrá zpráva, tady, když nám přistane třeba v telefonu, nebo si někde přečteme, nebo nám ji někdo řekne, tak v tu chvíli, kdyby se měřila hladina endorfinu, tak na ní vidíme, nebo vidíme na tom metru, který nám to změří, jak nám ta hladina endorfinu stoupne. A endorfiny, to jsou ty hormony štěstí, které nutně potřebujeme k životu, protože díky nim přežíváme. No a ty hormony štěstí stoupají také, když slyšíme cizí dobrou zprávu. A vy, když se o ní rozdělíte, tak vám stoupne ta hladina ještě výš. A děkujeme za to, že se s námi o ty vaše dobré zprávy dělíte. Tak co pak nám napsali posluchači?
3: Třeba Iva z Bílého kostela nad Nisou napsala: dobrá zpráva, co mě dnes potěšilo, je, že mi přišlo CDčko Haničky Zagorové, mám velikou radost a děkuji.
0: Za málo rádo se stalo. Co tam máme ještě?
3: Přidám další dobrou zprávu od Eriky, ta píše: dobrý den, mě potěšilo, že na víkend přijede můj synovec, tak to mi udělalo velkou radost.
0: No tak ho pozdravte, udělejte něco dobrého, já se stavím, co? Fíčková, co by si zdala?
3: Já bych si dala guláš třeba.
0: A guláš může být taky. Udělejte klidně guláš, my se stavíme.
3: A pak napsala ještě Marcela Skrnová, ta napsala takovou opravdu ženskou zprávu: hezký den, radost jsem si udělala včera, byla jsem na faceliftu, který jsem si dlouho přála a jsem moc spokojená.
0: No tak ať to liftuje. No. Ať jste spokojená. Pište nám dál na 600 318 118. Nejenom proto, že se rozdělíte o tu dobrou zprávu a budete mít z toho radost, ale taky proto, že jednu dobrou zprávu zase odměníme po půl deváté, někomu z vás zavoláme a předáme vám zatím teda pomyslně a potom poštou balíček z našeho e-shopu. Pište 600 318 118, to je to číslo, a teď už balet.

0: Hej, pane disc jockey a balet ve šťastné hodince na Blaníku. Před 2 lety, ne, před 3 lety bylo 11. září téměř 30 stupňů, 29,6 desetin stupně Celsia tehdy naměřili meteorologové v pražském Klementýnu. Jak to bude vypadat dneska?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Trumfneme to nebo ne?
2: Spíš ne, dnes to na to teplé počasí nečekejte, vemte si raději něco na sebe, protože dnes nás čeká převážně zatažená obloha, teď po ránu může se místy vyskytnout i občasný déšť. Sice během dne bude od západu té oblačnosti ubývat a k večeru ustanou i přehánky, nicméně teploty nepřesáhnou 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě dokonce nevystoupá teploměr výš než na 16 stupňů a na horách bude okolo 12. No a jak bude vypadat tento víkend, tak to nám prozradí Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Zítra čekáme většinou pojasná až oblačno. Výjimečně se mohou vyskytnout slabé přehánky. Ráno se budou ojedinele vyskytovat mlhy, zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty by měly být většinou od 18 do 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 a vítr bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. No a neděle ta by měla být většinou zpočátku taky pojasná až oblačná, tím, že bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat na zataženo a přidá se občas déšť. Nejvyšší teploty by měly být většinou do 23 stupňů Celsia, s tím, že na jihu Moravy může být až 25 stupňů.
0: Tak užijte si víkend a užijte si dnešní šťastnou hodinku. Tady je další písnička Holky a Sisen začni.

0: Ve šťastné hodince na Blaníku tichá dohoda a večírek osamělých srdcí. Nečekaná přátelství vznikají na nečekaných místech a mezi nečekanými účastníky. Mě tohle teda úplně dostalo, hlavně když jsem potom viděl fotku. Plch, veverka, to dali dohromady a možná je to i důkaz, že někdy se zachraňujeme navzájem. Dostali totiž společný inkubátor. Je oddělený přepážkou, jenomže plch se během večera probudil, přepážku překonal a přestěhoval se k veverce a ráno je ošetřovatel našel spát přitulené k sobě. A co je nejlepší, během 2 týdnů se oba dali dohromady a teď už jsou plní energie a brzy se vrátí do přírody. Tak tohle se stalo v jednom záchranném centru. Neskutečné. Viď, dostalo tě to.
1: To je roztomilé. A já jsem
0: já ti ukážu
1: ráno
0: fotku potom.
1: Ukáž a já ti pak ukážu video, které na mě ráno vyskočilo na Instagramu. To jsou štěňátka, která se poprvé potkají s malými kačenkami.
0: Je, to já to chci vidět. Přihodíš ještě nějakou dobrou zprávu od posluchačů, jestli tam nějakou máš.
1: Mám, napsala nám třeba Radka, mě udělalo radost vaše dobré ráno, vždycky mě po ránu proberete, takže to je krásná zpráva i pro nás.
0: Fajn, tak já ti jdu ukázat plcha veverku, ty mi ukáž. Kačera, nebo co to bylo?
1: Kačenky a štěňátka.
0: Kačenky a štěňátka, za chvíli budeme odměňovat vaše dobré zprávy, teď je 8.20. Kačera, nebo co to bylo?
1: Kačenky a štěňátka.
0: Kačenky a štěňátka, za chvíli budeme odměňovat vaše dobré zprávy, teď je 8.20.

0: nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí. Bob Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
8: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
9: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
10: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
11: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
12: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
11: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
12: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
11: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
16: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Dotace z Fatre jsou zpět.
18: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
17: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
18: Ti, co sousedům staví novostavbu.
17: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
19: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.

0: Baník za volantem.
1: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Hradce. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: 15-minutové zdržení čeká řidiče na dálnici D11 na Prahu v místě dopravního omezení před Sackou mezi 35. a 25. kilometrem. Obousměrně se přibrzdíte na Pražském okruhu na 10 minut u exitu Ořech.
1: Šťastnou cestu a krásný den, jsou tu zprávy.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna dnes bude schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také poslanecká předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Společnost Bochemie chystá v Bohumíně výrobu chloristanu amonného. Ten se využívá pro raketová paliva a výbušniny. Výroba má podle Hospodářských novin patřit k největším v Evropě. Autobusová linka 145 jezdící tunelem Blanka bude stavit i v zastávce Kuchyňka v ulici v pražských Holešovičkách. Poprvé se tak stane 29. září. Zlepšit by to mělo dopravní obslužnost univerzitního areálu na Pelc-Tyrolce. Středočeský kraj rozdělí přes 20 milionů korun mezi 14 projektů menších obcí. Dotace z Krajského fondu obnovy venkova podpoří třeba opravy místních cest, výstavbu chodníků a vodovodu anebo opravy školních učeben. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Šťastná hodinka
5: na Rádiu Blaník.
6: A vy se nacházíte v páteční šťastné hodince, kterou tady na Blaníku pravidelně startujeme víkend, protože ten, jak známo, neříkejte to šéfovi, startuje už v pátek. A za chvíli budeme odměňovat vaše dobré zprávy. Teď Marie Rotrová a Markétka, za 3 minuty bude 8:30.

0: Markétka Marie Rotrová. Ve šťastné hodince na Blaníku jdeme odměňovat.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
3: Romana Kostelecká, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adélka. Romčo, jste z Jílové u Prahy? Nebo z Jílového u Prahy? Jo, jo.
3: Ano.
0: A psala jste nám SMSku s dobrou zprávou?
3: Ano.
0: Adél, přečti tu SMSku, prosím tě.
4: Romča nám napsala, dobrá zpráva je, že jsem dostala nápad na denní a noční bojovku na příměstský tábor pro mladé hasiče na příští rok.
0: Co ti kluci budou dělat, prosím vás?
3: No, jsou to kluci a holky a to nemůžu prozradit, protože by to nebylo pak překvapení.
0: Ježiš, no dobře, tak bude to hodně fyzické?
3: Taky.
0: Taky hodně fyzické a bude to hodně mentální taky?
3: Taky.
0: Taky.
3: Musí rozvíjet všechno, hlavu i tělo.
0: A vy jste sama hasička?
3: Ano.
0: Výborně, jak dlouho to děláte?
3: No, pracuji s dětma přes 20 let.
0: No, děkujeme za to. A navíc ta vaše dobrá zpráva od nás dostala nejvíce čárek, nejvíce hlasů. To znamená, že je to zpráva dne.
3: Jupi, děkuju.
0: A teď jste se ještě přiznala, že pracujete s mladými a že to děláte více než 20 let a to si zaslouží odměnu. Takže
4: vám posíláme balíček, kde najdete spoustu zajímavých věcí z našeho merče.
0: Jo,
3: prýma, našeho e-shopu.
0: Mějte se krásně, zůstaňte nám na lince a ať to hasí, naslyšenou.
3: Ano, hezký den.

0: 22 dní a Meky Žbírka ve šťastné hodince na Blaníku. Tak nám rostou. Pokud nevíte o víkendu, co dělat, klidně vyrazte na houby, protože kromě jižní Moravy snad rostou úplně všude, ještě část Vysočiny, tam je to taky ne úplně růžové, ale kde to teda rozhodně roste, aspoň podle fotky, protože tady mám rozhodně přímý důkaz, tak je Svatá Hora. Příbrami nebo nad Příbramí, protože odtamtud teď píše Míša Lukešová, což je naše věrná posluchačka a posílá fotku s košíkem plných hub. Takže tady máme důkaz, že opravdu rostou. Jak to bude s počasím?
1: No, počasí dnes na ty houby bude minimálně tady po ránu, bude podporovat růst, protože je zataženo a na většině území se setkáte i s deštěm, hlavně tady na jihovýchodě území, ale během dne začne postupně té oblačnosti ubývat a i srážek bude ustávat, takže pokud na houby, tak spíš v těch odpoledních hodinách a v Beskydech ustane déšť až k večeru. Teploty 16 až 21 na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách okolo 12.
0: A já tě budu zase kontrolovat, protože na houby se chodí ráno, to mi nevymluvíš.
1: Ale bude pršet.
0: No jo, ale odpoledne je všechno vyzbíraný potom. Udělejte to, jak chcete. Marek Ztracený a Leto 95 už za chvíli.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
2: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
13: Musíme běžet!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
14: Připrav se.
12: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Nákupy v online shop.cz.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
20: www.onlineshop.cz.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Léto 95, takhle na něj vzpomínal Marek Ztracený. Jaký rok budeme hledat v příští hodině, tak to vám samozřejmě ještě neprozradím, ale mohla by napovědět ta následující ukázka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Protože tady bude poslední tajemný rok tohoto týdne. Bude to opět o písničkách a bude to o slovních nápovědách. A budeme vzpomínat taky na film, který se objevil v tajemném roce v kinech a ve kterém zazněla tahle ukázka, nebo tahle věta.
3: Dávám bolševikovi 2 roky. Maximálně 3.
0: Tak a pozor, je to trošku chyták, nepoplest filmy. Teď už Boniem a Sany v dobrém ránu na Blaníku v 8.50.

0: Sunny a Bonnie M na Blaníku. Na konci dnešního dobrého rána, ale už pro vás chystáme tajemný rok a dnes v něm uslyšíte třeba tuhle písničku. Z tajemného roku je i tahle. A nebo tahle. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.54.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami, na Svaté hoře, 12. září.
3: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Víte na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
6: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké páteční dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky ustávat, i mraky se rozplynou a vykoukne sluníčko. Naměříme mezi 18 až 21 stupni. Teď se vydáme na cesty.
11: Jsme Blaník.
9: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
10: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Hradce Králové. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Desetiminutové zdržení čeká řidiče na dálnici D11 na Prahu v místě dopravního omezení před Sackou mezi 35. a 25. kilometrem. Obousměrně se přibrzdíte u exitu Ruzině z důvodu dopravního omezení na 10 minut a porouchané vozidlo nepřehlédněte na 42. kilometru dálnice D11 na Prahu.
10: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
13: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Sněmovna bude řešit vstup a pobyt cizinců v Česku. V Praze otevřou dostavěný průmyslový palác. Tenisový svaz čekají změny ve vedení.
10: Blaník.
15: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Poslanci dnes budou schvalovat digitalizaci povolování a rušení pobytu cizincům. To by podle vlády mělo posílit bezpečnost. V závěrečném kole je také poslanecká předloha, již s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Poslance čeká i hlasování o novele, která má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Rozsáhlá oprava a dostavba průmyslového paláce v Praze na Výstavišti je u konce. Návštěvníci si ho budou moci od 25. září do 11. října prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek. Pak už nebude památka běžně přístupná a využívána bude hlavně pro výstavy a veletrhy. Klesající hladina na Slapské přehradě může ohrozit mlže. Ochránci přírody proto teď hledají dobrovolníky, kteří pomůžou škeble vrátit zpátky do vody. A víc říká mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
16: Zřídili jsme speciální web, kde zájemci o pomoc najdou všechny potřebné informace, včetně mapy úseků, registračního formuláře, návodu, jak se škeblemi zacházet.
15: Všechny potřebné informace jsou na webu csop.cz, odkud se dá prokliknout na stránku Zachraň škeble. Český tenisový svaz bude mít nového šéfa. Ten současný Jakub Kotrba chce ke konci září podat rezignaci. V čele svazu tak bude ještě do konce listopadu. Kotrba byl předsedou svazu od června 2024. Nahradí ho bývalý kapitán týmu pro pohár Billie Jean Kingové Petr Pála. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
9: Tajemný rok a Petr Slíva
11: na Rádiu Blaník.
0: A za Adélkou otevíráme dnešní tajemný rok. Já opět budu viset na telefonu, Adélka bude kontrolovat vaše SMSky. Vy nám volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118, jaký rok dneska typujete a jestli k tomu typu máte nějakou vzpomínku, tak je klidně přihoďte. A tady je první hudební nápověda.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.
3: Aj.

0: Despacito.
1: V tajemném roce jste skoro mohli otevřít ledničku a bylo tam. Despacito. Ono bylo totiž úplně všude.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Luis Fonsi a Daddy Yankee a Despacito, obrovský hit z tajemného roku, před chvílí taky Šňůry a Krištof. A tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Zdravím Petě ze Světlé hory.
1: Ahoj.
4: Podle super ukázky Pelíšky, no, se jedná o rok 1999.
1: No, tak teď se uvidí, jestli jsou to Pelíšky, nebo to nejsou Pelíšky. Ale dobře, zůstaneme u roku 99.
4: Že pozdravuju Váďu.
1: Ano, vyřízeno, měj se krásně, ahoj.
4: Dobře, ahoj.
1: Pojďme na SMSky.
5: Ahoj Peťo a Adélko, podle hudebních ukázek dnes zkouším rok 2017. Nevybavuje se mi nic zásadního, prostě obyčejný pracovní rok. To nám napsala Iveta z Pivína.
1: Díky, Iveto.
5: Potom přidám tip na rok 2017 taktéž a ten nám poslal náš věrný posluchač Petr z Prostějova.
1: Díky Petře, zdravíme do Prostějova.
5: Ale máme tady třeba i tip na rok 1999 od Lenky z Prostějova a napsala, v tom roce jsem měla 18 let a začala chodit s mým manželem.
1: Děkujeme. Tak jdeme na tu první slovní nápovědu, na to já se těším. Tak jak to bylo s těmi Pelíšky? Já jsem vám pouštěl před 9. jednu ukázku. A v Pelíškách ta věta zněla takhle.
6: Co tam vidíš, Jindřichu?
7: Dávám bolševikovi rok. Maximálně 2.
1: Tohle je ukázka z Pelíšku, ale já jsem vám pouštěl jinou ukázku. Ukázku z filmu, který měl premiéru v tajemném roce. A ta zněla takhle, byla trošku jiná.
7: Dávám bolševikovi 2 roky. Maximálně 3.
1: V tajemném roce má totiž premiéru film, nebo oni jsou to vlastně hned 3 filmy a všechny je režíroval stejný režisér právě jako ty Pelíšky, Jan Hřebejk. A je to vlastně takzvané předkračování, prequel Pelíšku. A jde o trilogii Zahradnictví.
8: To musíme udělat hned, jestli bude takhle kejhat, tak nás někdo udá. A víte někdo, jak se to dělá? Sakra, já jsem kadeřnice, já nejsem řezník.
9: Ježíš, tak mi to dej.
8: Ne.
9: Už to je?
8: Ne.
1: A všechny 3 filmy této trilogie, Rodinný přítel, Dezertér a Nápadník, byly uvedeny právě během tajemného roku. Tak ale kdy mělo Zahradnictví premiéru? Kdy jste mohli ty filmy teda vidět poprvé? Zavolejte nám na 800 109 109, nebo napište na 600 318 118. A co v tajemném roce dělala Olga Lounová? Jezdila na kole.

0: Rádio Blaník, tajemný rok.
1: What about us? A Pink a písnička z tajemného roku. A už jsme si připomněli taky trilogii Jana Hřebejka s názvem Zahradnictví, což bylo vlastně takové předkračování Pelíšků. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Graverová z Deskabátu. Já si myslím, že je to rok 2017.
1: A pro?
2: A trilogii jsem viděla. No,
1: Podle Zahradnictví, jasně.
2: Jo, podle Zahradnictví, ano.
1: Co jste dělala v roce 2017?
2: Byla jsem na mateřské s dítětem, se synem.
1: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
2: Jo, taky, nashledanou.
1: A pojďme na SMSky.
3: Napsala nám Blanka z Plzně, ta napověděla trilogie Zahradnictví a typuje rok 2017.
1: Díky.
3: Stejný rok nám tady typuje i Olena z Nového Strašicí a napsala k tomu moc ráda vás poslouchám.
1: Ne, děkujeme.
3: Ale mám tady třeba i tip na rok 1999 a ten tady máme jako anonymní tip, ale nicméně tady k tomu připsáno dává bolševikový rok maximálně 2.
1: No, jenom, že tam bylo 2, maximálně 3. Tak, ale píšu rok 99, dělám čárku. Co vy? Jaký rok typujete? Jsem s vaším tipem.
0: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
0: Pište na 603 118 108.

0: dám. Pojď zapomenem a Miraj.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: V tajemném roce vydali tuhle písničku jako úplnou novinku. Úplnou novinku tehdy vydal i Jan Hřebejk, protože je to režisér, tak byla filmová novinka a přišel hned se třemi filmy, které měly premiéru v jednom roce. V kinech se tehdy objevila trilogie Zahradnictví a filmy Rodinný přítel, Dezertér a Nápadník a bylo to vlastně předkračování Pelíšku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Pavel z Humpolce.
0: Povídejte,
3: Pavle. Myslím, že to je rok 2017.
0: Tak píšu rok 2017. Kdybyste se tam vrátil, Pavle, co byste dělal?
3: Já jsem byl druhý rok v důchodu. Bylo krásně a je mi krásně furt.
0: Tak ať je vám krásně i dál. Děkuju, naschledanou.
3: Taky naschle.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Simča na našem Facebooku, typuje rok 2017 a tehdy se mi narodil starší syn.
0: Díky, Simčo.
4: Despacito napovědělo další Simče, nicméně je to jiná Simča, jo? Má jiné příjmení. A to taky typuje rok 2017.
0: Děkujeme všem Simčám.
4: Ale máme tady třeba i tip na rok 2016 a ten nám poslal Dan z Brna.
0: 2016, zapsáno, co vy? Jaký máte tip? Zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
7: Prosím vás, autobus do Mělníka?
8: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
9: Některé cesty stačí najít. Pytlítačka vám najde tu vaši. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
10: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
10: Najdete na levnekřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižiška se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
13: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
1: Vraňany nabízejí.
14: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
1: Farma Vraňany. Originál.

0: který poznáte chutí.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: K čemu vám jsme dobrý?
8: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
9: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
10: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Sheeran a Perfect v tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jako vždycky touto dobou se vrátíme k českým písničkám, které jsme si dnes už zahráli. Z tajemného roku je třeba písnička Šňůry od skupiny Kryštof, Cyklista od Olgy Lounové, anebo Pojď zapomenem od Miraj. A taky jsme si připomněli trilogii, filmovou trilogii Zahradnictví, kterou natočil Jan Hřebejk, a všechny tři filmy měly premiéru právě v tajemném roce a šlo vlastně o příběh, který předkračoval nebo probíhal vlastně před slavnými Pelíšky. Tak, tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, tajemný rok, dobrý den.
3: Zdravíčko, zdravíčko, tady Jenda, nic.
0: Tak povídejte,
3: já
0: Jendo.
3: Já si myslím, že je to rok, před 10 rokama natáčel jsem do toho filmu.
0: Ano.
3: Zahradnictví, myslím, že to byl zrovna díl Rodinný přítel. Tak jsem se tam učil tančit.
0: Jo, takhle, vy jste byl v komparzu.
3: Na nějaký ples. Ano, já byl v komparzu. Vím, že se tam hrála píseň Jarní vítr, jakože velká novinka od Jaroslava Ježka.
0: Aha.
3: A... No, a že jsme kvůli tomu prostě tančili fakt úplně celý den, aby jsme prostě potom 20krát točili jednu a tu samou scénu.
0: No, to je prostě, tak se to dělá, no. Co si budeme povídat. Takže rok, který no. Typujeme?
3: No.
0: Nebo hledáme?
3: Takhle, buď je to 16 nebo 17, já nevím, kdy to jako přesně vyšlo. Mm.
0: Jo, dobře.
3: No,
0: dobře.
3: Který měsíc nebo takhle, ale vím, že před 10 rokama, že jsme se tam učili prostě tančit na nějaký ty foxtroty a takovýhle prostě skoro už jakoby pro dnešní dobu jako zapomenutý tance.
0: Super vzpomínka, moc děkuju. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky, naschle.
0: A pojďme na SMSky.
4: Zdravím, Blaníčku, myslím si, že dnes opravdu hledáme rok mého života. V roce 2017 se mi narodil první syn a život se mi otočil tím nejlepším směrem, takže za něj děkuji. To nám napsala Zdeňka od Brna.
0: Děkujeme, Zdeňko.
4: Přidám tip na rok 2018 a ten nám poslala Pavlínka.
0: 18 píšu, díky.
4: A přidám ještě jeden tip na rok 2017 a ten nám poslala Gabriela z Karlových Varů podle trilogie Zahradnictví.
0: Díky, díky. Mám udělanou čárku a jdeme na další vzpomínku. Bude smutná, já si pomůžu teď touhle písničkou. To je Rosa na kolejích, Vabiho Daňka, písnička, u které se na portách svého času stálo v pozoru. No a právě v tajemném roce bohužel Vabi Daněk zemřel. Tohle je kousek z dokumentu o něm.
5: Jedno z dědictví po mém tatínkovi, protože on strašně rád dělal tu krukav na sekery. A dají se s tím sekat 200 hřebíky, aniž by se to dotklo ostří. Bacha.
6: Duší zálesák a taky autor písně, která se stala hymnou celé generace trampů.
7: Tak do toho šlápi, ať vidíš kousek světa.
8: To se nakolik je zcela normální, prostá písnička, která měla prostě kliku.
7: Nekonečně dlouhý, monotónní
0: můj. Kvůli zdravotním problémům v létě tajemného roku zrušil Vabi Daněk všechny koncerty a po dlouhé nemoci 16. listopadu nás opustil. Tak i tohle je připomínka tajemného roku. Teď je to na vás. Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118. Novinku v tajemném roce měla i Anna K. Jmenuje se Co mi za to dáš?

0: Co mi za to dáš, Anna K? V tajemném roce na Blaníku, no co vám za to dáme? No dobrý pocit z toho, že jste si zkusili tipnout tajemný rok? A trošku protočili mozkové závity, tady jsou totiž další typy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
1: Ahoj Petro, ahoj Adélko, tady Soňo ke ponoče.
0: Zdravíme vás, Soňo, trošku nám vypadáváte, tak doufejme, že to vydrží. Povídejte, jaký máte tip?
1: Já jsem úplně dva rok 2017, to jsem chodila do práce a můžu vám říct, přijďte nahoře, začaly jen doby.
0: Ježišmarja, rádi bychom. Určitě se tam otočíme, mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Ale teď o víkendu nám to zrovna nevíde, protože budeme v Botanické zahradě v Praze moderovat vinobraní. Povídej, Adel, jaké máš SMSky?
2: Napsala nám třeba Lenka z Prahy, ta typuje rok 2018.
0: Díky.
2: Potom přidám tip na rok 2017, který nám na Facebook napsala třeba Renata.
0: Třeba Renato, děkujeme.
2: A další tip na rok 2017 přistál na Facebooku od Jirky nebo Mirky.
0: No a poslední slovní nápověda. V tajemném roce se stalo taky tohle.
3: Půl hodiny po neštěstí, zranění míří do nemocnic, z lávky trčí polámané díly a v řece pokračuje pátrání. Tady například záchranáři v neoprenech zkoušejí, jestli někdo neuvízl pod zřícenou konstrukcí a stále přijíždějí posily.
0: 3. prosince se mezi Císařským ostrovem a Trojou v Praze zřítila lávka. A to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland. Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhone 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
16: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
20: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
21: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
22: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
23: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
24: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
25: Pohodové České rádio.
26: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: David Dale a Potají a poslední písnička dnešního tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petře a Adelko.
4: Zdravíme vás.
0: Děkujeme. Tak povídejte, jaký máte tip.
3: Tipujeme rok 2017. Byl takovej napůl. Manželce umřela máma. A já jsem měl poslední rok v práci, poté pak jsem začal marodit. A od roku 2018 už jsem byl doma.
0: No děkujeme. A
3: jinak doufám, že se zítra uvidíme.
0: No tak pokud přijdete do Pražské botanické zahrady na Vinobraní, tak se uvidíme.
3: No to určitě, a budete zase nahoře.
0: A budeme zase nahoře. A když nebudeme nahoře, tak budeme dole.
3: Dobře, tak jo.
0: Mějte se pěkně, nashledanou. A poslední SMSky.
5: Ahoj milý Blaničku, přeji vám krásný den a myslím si, že se jedná o rok 2017, to nám napsal Vašek ze Šumperka.
0: No to může říct každý, ale děkujeme Vašku.
5: A potom přidám Jiřinu Zolinska, ta typuje stejný rok a napsala, bylo mi 28, takže období letních festáků, kde koncertovala hodně právě i Anna K. Taky tímto zdravím Pepu 9.
0: Ano,
5: kterého
0: říkal,
5: jsem tam v tu dobu poznala.
0: Díky, a ještě něco?
5: A přidám ještě jednu čárku k roku 2017 a tu nám tady typuje Lea z Brna.
0: Díky Leo, tak si to všechno zhrneme. V kinech se promítalo Zahradnictví, trilogie Jana Hřebejka. Zemřel Babi Daněk, jak jsme si řekli, a zřítila se lávka v Praze mezi Císařským ostrovem a Trojou. I to se stalo v tajemném roce. A pokud jste typovali rok
1: 2017,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: No a my se pro tuto chvíli s Adelkou loučíme, uslyšíme se teda ještě u Zlatých českých ručiček a večer u České desítky. Pokud byste nás chtěli vidět, tak se stavte zítra do Pražské botanické zahrady, kde pro vás budeme moderovat Vinobraní. Mimo jiné tam bude taky Děda Mládek, Illegal Band a Emma Smetana, Jordan Hatch a tak dále a tak dále. Těšíš se?
5: Těším se moc a zrovna jsme tady s Péťou mluvili o tom, co na sebe, tak něco květinového.
0: Něco květinového. Já nic květinového nemám.
5: Ale máš.
0: Tak já něco vyberu, dobře. Za chvíli, my už se těšíme také na Pepu Černého, takže za chvíli Pepa Černý a s ním dopoledním vysílání. Zůstaňte s Blaníkem, ahoj.

0: Katy Perry a Skip Marley na vlnách Rádia Blaník. Tajemný rok je za námi, přátelé, a celý pátek před námi. Hana Zagorová nám zaspívá.
1: Krásné auto v garáži,
0: přepichový byt, taky Michal David.
2: Každý mi tě lásko závidí.
0: I kabáti dorazí.
3: Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří, možná proto, aby zbyla.
0: Pravdou je, že posloucháte Rádio Blaník a my vám hrajeme už 27 let. Hlavně hezky české, budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10 hodin.
4: Rádio Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
5: Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Už během dopoledne by ale srážky měly ustávat a odpoledne bude svítit sluníčko. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
5: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
6: V Praze v ulici k Barrandovu směrem do centra u odbočky na Slivenec bourala dvě osobní auta. Provoz je omezený, postojíte si v kratší koloně. Se zdržením počítejte také na příjezdu do Prahy od Brna a u letiště. Proč ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic?
7: 10 minut naberete před dopravním omezení na D1 na Prahu mezi 26. a 23. kilometrem a obousměrně se přibrzdíte u exitu Ruzyně z důvodu dopravního omezení na 10 minut.
6: Přejeme vám šťastnou cestu, teď jsou tu zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
8: Novela stavebního zákona zjednoduší některá povolení. Na zahradu Čech zamíří i premiér Babiš. Atmosféra je vlivem horka velmi nasycena vodou.
4: Rádio Blaník.
8: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem ví mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
9: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
8: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol anebo menší rekonstrukce. Počet obyvatel Česka v pololetí klesl. Ubylo přes 12 tisíc lidí. V zemi jich tak ke konci června žilo 10 milionů a 900 tisíc. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. V meziročním srovnání podle Českého statistického úřadu ubylo narozených i zemřelých. V Litoměřicích odstartoval tradiční veletrh Zahrada Čech. Letošní jubilejní 50. ročník potrvá 6 dní a návštěvníkům nabídne stromky, sazenice, nářadí i podzimní výzdobu. Oficiálního zahájení se v poledne zúčastní i premiér Andrej Babiš. Veletrh nabídne taky bohatý doprovodný program. V zemské atmosféře je nebývalé rekordní množství vodní páry. Podle analýzy amerického meteorologa Bena Nola byl tento měsíc nejvlhčím od začátku datové řady v roce 1940. Situace se zřejmě v následujících měsících nezmění. Naopak ještě podpoří je v El Niño. Roste tím ale potenciál extrémních srážek. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme, Moni.
5: Pepa Černý.
4: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za půl minutku už bude 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste u nás zvyklí. Také za malou chviličku dorazí Samira se svým fantastickým pořadem Proč se říká, co se říká. A v této hodině vás pozvu taky na pálavské vinobraní a na dny evropské kultury, které naprosto ovládají celé září. No a my si dáme písničku, která sem patří jako málo která jiná. Znáte ji, že jo, všichni. A Anga Zagorová. Maluj zase obrázky. Krásné dopoledne s Blaníkem.
10: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Tohle je klasika od Elánu na vlnách Rádia Blaník a je tady Samča.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Samča nám tentokrát vysvětlí pojem, který z domova znám úplně ze všech nejvíc. Moje maminka vždycky říkala, ten je blbej jak pučtok.
3: Ty jsi blbej jak pucštok. Asi není třeba dlouze vysvětlovat, co tím dotyčnému říkáme. Blbej víme, to známe. Co je pro boha pucštok a co udělal tak špatného, že se z něj stala jednotka lidské inteligence, to si teď řekneme. Pucštok vychází původně z němčiny a česky bychom řekli jednoduše vytěrák. Pucen znamená čistit a štok hůl nebo tyč, takže jde doslova o čistící tyč. Používala se k čištění hlavně pušek, děl a dalších střelných zbraní a právě z vojenského prostředí se k nám nejspíš dostalo i samotné rčení. Pravděpodobně už z dob rakousko-uherské armády. To čištění to byla zdlouhavá, mechanická, hlavně pořád stejná činnost, kterou museli vojáci opakovat stále dokola. A právě odtud má podle tohoto výkladu pocházet spojení blbej jako pucštok, protože pucštok nic nevymyslí, nic neumí, jen tupě jezdí tam a zpátky.
0: Da, Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A my hrajeme Ace of Base, Beautiful Life. A dobrá zpráva na úvod hodiny. Už je pátek, přátelé, a přijde Iva. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Peňa, dáma, která si musela vybrat pseudonym. Protože když se narodíte jako Eitne Nee Brownein a jste Irka, tak prostě musíte mít pseudonym. Nějaký, který vysloví celý svět. A Eňa se vyslovuje krásně. Nutno říct, že přestože je Irka, tak je jí taky hezky rozumět, za což teda jsem moc rád, protože občas aspoň trošku tuším, o čem zpívá. A zároveň jsem chtěl připomenout, že letos 17. května oslavila 65. narozeniny, tedy půl kulaté, tak všechno nejlepší. Za chvilku Kabáti, kdo ví, jestli to mám rád. Taky Pet Shop Boys a opět Radeček a Eli. I tak to za to stojí. Ještě nikdy jsem to neřekl správně. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník a už je pátek.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: CZ.
1: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
2: Potřebujeme obří mravence.
1: Svezeme ji na Jelenovi.
2: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
3: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.herníkrajina.cz
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
6: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, páté patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty.

0: www.bezpotisku.cz.
1: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
2: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
5: Drobný máš?
6: Nepotřebujem. Mám apku.
7: Některé cesty začínají výhodněji. V Pytlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
8: Kdekoliv na světě.
9: A 24 hodin denně.
8: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
9: Na našem webu radioblaník.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a tohle byli Radečci. Září, září, to patří nejenom začátku školy a vítání podzimu, ale také dnům evropské kultury. O následujících víkendech se tak veřejnosti otevřou ty nejkrásnější památky po celé zemi. V sobotu 19. září dojde i na kostely na Havlíčkobrodsku. A jak říká koordinátorka kultury a cestovního ruchu v Havlíčkově Brodě Anna Marie Formánková, zájem je obrovský.
1: Lákají nejvíc kostely, které nebývají často přístupný. U nás je to určitě kostel na Nebevzetí Panny Marie. Potom klášterní kostel, kostel u svatého Vojtěcha a svatá Kateřina. V každém tom kostele je doprovodný program, takže ta památka jakoby ožije, takže o to je jako určitě velký zájem.
0: Mnoho památek se ale otevírá už o tomto víkendu, tak mrkněte na internet a zadejte Dny evropské kultury. Já myslím, že si vyberete. A teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Lionel Richie a jeho Hello. Posloucháte Blaník.
2: Nejen dobrý hudby,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
2: Na Rádiu Blaník.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
15: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
16: Tak abyste ho nepromeškali.
15: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
16: Garanci kvality i výhodného financování.
15: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u USA.
18: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
19: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
20: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
21: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
21: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
21: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
22: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: V pondělí tu byl s kytarou, zpíval v kytarovém ránu Rádia Blaník. Video můžete vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále Xindl X, tedy Ondra Ládek. Ondro, já tě zdravím. Posloucháte Rádio Blaník, dopolední vysílání a dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Dáme si třeba Olympik.
1: Překlý mráz, jak šel z hor.
0: Dorazí Vanastovky.
1: Miláčku, kde je to kouzlo, to, který chtělo...
0: Svým moutným hlasem zaspívá Petr Kolář.
1: Když láska krouží a touží být v nás.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky už 27 let a budeme v tom pokračovat, samozřejmě. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 11 hodin.
2: Rádio Blaník. Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Opel 24

0: do auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokostelecký pivovar.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Pila Smrčiny hlásí. Nestihli jste připravit palivové dřevo na zimu? Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Pila Smrčiny.cz.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Krásné páteční dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Srážky budou postupně ustávat a odpoledne by se mělo ukázat sluníčko. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
5: Na Pražském okruhu na 21. kilometru směrem k dálnici D1 za sjezdem na Jinočany zasahují hasiči u požáru. Auta kolona sahá až ke sjezdu z D5. Práce na silnici vás přibrzdí u letiště. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: Obousměrně se přibrzdíte v Praze u exitu Ruzině z důvodu dopravního omezení na 10 minut. A 15-minutové zdržení vás čeká na D11 na Hradec Králové mezi 58. a 63. kilometrem. Na vině je dopravní omezení.
5: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
8: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
9: Tiskárna v Břeclavi chrlí volební lístky. Citelné ochlazení zasáhlo hlavně část Moravy a Slezska. Po roce budou opět k vidění korunovační klenoty. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Na letošní podzimní volby padne na 800 tun papíru. V Břeclavské tiskárně už finišuje výroba volebních lístků. Celá zakázka by měla být dokončena do 15. září. Na senátních lístcích se letos navíc poprvé objeví QR kódy. Proč tam budou, vysvětlí ředitel tiskárny Jiří Mišík.
10: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace, dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
9: A může ho elektronicky zpracovat i z domu. Česko zasáhlo citelné ochlazení. Největší chladno bude v části severní Moravy a Slezska, kde dnes teploty zůstanou stejné od rána po celý den a zítra ráno se udrží jen pár stupňů nad nulou. Navíc bude také deštivo. Oblačnost se začne protrhávat nejprve v Čechách a později i na východě. Chladnější bude i sobota, o něco se oteplí v neděli. Korunovační klenoty opět spatří světlo světa. Z korunní komory budou i letos vyjmuty a slavnostně vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Od úterý do pátku si je budou moci nejprve prohlédnout školáci a studenti v rámci rezervovaných prohlídek. Od soboty pak i veřejnost. A to až do pondělí 28. září. Souhlas k užívání jména Václava Havla svěřila Dagmar Havlová jinému subjektu. Který to bude, chce vdova po bývalém prezidentovi oznámit 21. září. Reagovala tak na fakt, že knihovna Václava Havla u jejího zrodu stála má nově jméno první prezidentská knihovna Nadační fond. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa Černý.
11: Pokračuje, děkujeme Moni. Pepa Černý.
12: Na rádiu Blaník.
13: Hezké dopoledne, přátelé. 11. hodina právě odbyla, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku dorazí Petr Slíva, naše ranní hvězda, maratonec a taky sympaťák. On totiž objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. A já vás pozvu na další letní koncert rádia Blaník. Nechte se překvapit, kde to bude. Teď je tady Aleš Brichta, Dívka s perlami ve vlasech, což teď sedí momentálně i na Moniku. Ta má perličky ve vlasech. Krásný pátek.

0: Vanastovky a kouzlo na vlnách Rádia Blaník. Zajímalo by mě, jaké kouzlo používá Petr Slíva při hledání zlatých českých ručiček. Tolik už jich objevil. A teď se za jedním Šikulou vydáme do východních Čech. Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Janem Králem. Dobrý den.
4: Zdravím vás.
3: Kam jsem se vám dovolal, že se ptám?
4: Dovoláte se ke mně do práce.
3: Do práce? A ta práce je kde? Ve kterém městě?
4: Je to Ostroměř u Hradce Králové.
3: A tam teda předpokládám, že vyrábíte ty šperky, o kterých si budeme povídat, je to tak?
4: Přesně tak. Většina šperků se vyrábí přímo tady v tomhle domě. Jsou určitý výjimky, třeba když se dělá nějaký speciální ruční rytí, nebo když se složitěji osazují kameny, tak to dělají vlastně mý kolegové externě. Protože se všechno nedá dát pod jednu střechu, ale víceméně se všechno děje tady.
3: Takže vy máte barák narvaný zlatem a stříbrem?
4: Nerezem, titanem, damastýlem, tantalem.
3: Jasně. Ty šperky, které vyrábíte pod značkou credum.cz, je to tak, nebo credum vlastně jenom?
4: Přesně tak.
3: Vy sám vyrábíte?
4: V podstatě většinově vyrábím. Většinově. Teďka na sobě mám taky pracovní zástěru a jenom jsem si sem dal masku, aby se mi líp mluvilo.
3: Řekněte mi, jak jste se dostal k tomu, že se budete věnovat zrovna šperkům?
4: Úplně náhodou. Já jsem vyučený jako strojní zámečník, potom jsem se dal lehce na kovařinu a postupně to takhle samo navazovalo na sebe. Může za to i ta společnost lidí, se kterými jsem pracoval a která mi toho spoustu naučila. Prostě nějak samo od sebe.
3: Co u vás v dílně všechno vzniká? Ono, když se řekne šperky, tak člověk si představí spoustu malých věcí. Co všechno tam děláte?
4: Náušnice, náramky, přívěsky, jo, ale vlastně snubní prsteny dělám asi úplně nejčastěji.
3: Máte teď nějaké rozdělané zrovna?
4: Spoustu.
3: O jaký materiál je největší zájem na snubní prsteny?
4: Určitě titan nebo tantal a pak samozřejmě zlato.
3: Takže zlato je až třetí?
4: V podstatě ano.
3: A z jakého důvodu? Proč to tak je?
4: Tak titan je odolnější, je to lehonký materiál, ale zároveň je prostě zvláštní. No. Kdo si ho jednou vezme do ruky, tak to pozná.
3: Kolik tam toho tak vyrobíte třeba? Já nevím. Za den, za týden, za měsíc?
4: Ono je to hrozně individuální, to záleží na složitosti toho prstenu. Jo, můžu udělat třeba 6 prstenů za den, anebo se celý den trápím s jedním a ani tak se mi to nepovede udělat. Záleží fakt prsten od prstenu. Ono je zajímavější, že takový ty malý, drobnější prsteny, na první pohled jednodušší, jsou na výrobu složitější než prostě takový ty konfekční takzvaný prsteny.
3: Bodejť by ne, když na to člověk skoro nevidí, že jo? Co je víc v kurzu, nebo co si lidé víc objednávají? Jednoduché šperky, řekněme, jednoduché, hladké prsteny, anebo tam chtějí něco vyrýt do nich?
4: Rijeme skoro po každý, jakoby dovnitř.
3: Dovnitř, podstatě, jasně.
4: Jasně, ale jakoby na povrchovu ty rytiny děláme třeba hory, jo, nebo prostě nějaký jednoduchý motivy. V poslední době nastala vlastně taková situace, že kolikrát si třeba holka vezme zlatý prstínek třeba s kamenem nebo s víc kamenama a chlapci vezme třeba titanovej nebo tantalovej, za prvé i kvůli ceně a za druhé i kvůli té odolnosti, že už vlastně vidím ten stav, že už lidi netrvají na tom, aby ty prsteny byly stejný.
3: Jo, vidíte, a to jsem nevěděl, to jsem vůbec nevěděl, že i takhle už se to vlastně dělá. Vlastně proč ne? No to je vlastně úplně skvělý nápad, kdyby si od vás chtěl někdo pořídit, a teď teda nemluvím jenom o prstenech, ale i o všech ostatních špercích, co mám pro to udělat, jak se k vám dostane?
4: Tak samozřejmě na našich stránkách credum.cz nebo se nás může domluvit zkusku u nás v Ostroměří a podívat se na všechno naživo.
3: Honzo, já vám teď poděkuju, popřeju vám teda hodně štěstí, ať se vám daří, děláte skvělou práci a skvělé věci.
4: Děkuju.
3: Teď to tady na mě všechno bliká na těch stránkách. Zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Vy taky, naschle.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, moc krát děkujeme. Hledáme zlaté české ručičky a hrajeme ty nejlepší české písničky. Třeba tuhle, Petr Kolář, Když láska krouží.

0: Xanadu, Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, mnoho orchestrů, mnoho vystupujících už je v Mikulově, protože dneska startuje Pálavské vinobraní a připomínám, že ten dnešní program je nabitý, protože vystoupí třeba Richard Miller se svojí kapelou, taky Martina Pártlová zaspívá, jsou tam Horký, že slíže, spousta různých DJů po celém amfiteátru, potom na náměstí Cymbálovka, no nádhera. Zítra Helenka Vondráčková a v neděli je vstupné úplně zdarma a hrajou tam třeba kam Meloti. Doporučuju, přátelé, Pálavské vinobraní v Mikulově, to je prostě pravá, originální, taková ta vinobranská, jak se říká, atmosféra. Vyražte tam, dávám blanické razítko. Za chvilku Adam Ďurica, anebo Pink a taky Slza a fotky. Posloucháte Blaník a je pátek.
1: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na Fiat.cz.
2: Když potřebujete brýle, tak Pop Optik. Když kontaktní čočky, tak Pop Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Pop Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Pop Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.
9: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
10: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s tákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
9: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
10: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.

0: nezapomenout na další letní koncert, to je váš úkol.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Máme ho pro vás, přátelé, další letní koncert Rádia Blaník. Tentokrát zamíříme do Čáslavy, a to už příští pátek 18. září. A kdo pak nám tam vystoupí? No třeba Blanická kapela, jako vždycky. Dorazí taky Vojta Nedvěd.

0: No, plán je jasný, Olinko, začínáme 5 minut před 5 odpolední na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi. Příští pátek 18. září. A samozřejmě budeme rozdávat taky ty blanické samolepky, Blaníku a Centropolu, které vám přináší buď 5 nebo 7 000 korun a jednomu z vás přinesou dokonce kilo, jak se říká, 100 000 korun na ruku. Tak přátelé, 18. září, příští pátek, Čáslav, další letní koncert Rádia Blaník. A pozor, vstupné se na naše letní koncerty neplatí, je to zadarmo, těšíme se na vás, naplánujte si to. Já myslím, že nám vyjde i počasí, jako vždycky.
1: Jedeme za vám, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A za chvilku avizovaný Olympik. Taky jsem se narodil, bos, na Blaníku.

0: Ne, tři české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
6: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Teď jsem v kuchynce potkal Ivu Leckou a přesně tohle to říkala. No, a ne, ona říkala, no nazdar. Ale už se na vás těší, je pátek, den velkého juchu a my si dál budeme hrát. Ovšem s jednou takovou malou změnou. Budeme si hrát pouze hezky česky, činasky. A mně se zdá, že je to hra. Dorazí nedvědi. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou sutřát. A taky hvězda Konopiště 2026, Jirka Korn. Snídání té, to už je za námi, teď je před námi oběd, 12. hodina a celá česká hodinka. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne. Radio
1: Blaník. Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
3: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
2: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
3: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
2: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
3: A cena?
2: Už od 330 korun za den.
3: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
2: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Víte na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlady nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Herman.
4: A právě teď Herman nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Herman.
4: Herman. Jistota na celý život.
8: Blaník, počasí. Radio
9: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou polojasná až oblačná, později večer ale začne od severozápadu oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
8: Kdy bude to správné počasí na výlet?
10: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
8: Blaník za volantem.
9: Na nájezdu na dálnici D1 z Pražského okruhu na 10. kilometru směrem na Brno stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. Zdržíte se tam nárazově. Na Pražském okruhu na 82. kilometru u nájezdu z Jesenice směrem k dálnici D1 bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte tam s kolonou. A na příjezdu do Kněževci směrem od Rakovníka havarovala 2 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
11: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Sněmovna řeší vstup a pobyt cizinců v Česku. Navzdory počasí se letos zadařilo u Švestek. Do Litoměřic... Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Poslanci mají na stole návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. Kabinet se od toho slibuje zrychlení procesů i posílení bezpečnosti. V závěrečném kole je taky poslanecká předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Hlasovat se bude taky o novele, která by podle vlády měla zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Úroda ovoce letos bude všelijaká, ovšem třeba se švestkami to podle pěstitelů dopadlo dobře. Zvládly jarní mrazy a stromy ustály v zavlažovaných intenzivních sadech i letošní vedra a sucha. Část ovoce už pěstitelé sklidili a část ještě sklízejí. Naopak například u jablek letos bude situace horší. Praha 1 dál přispívá svým obyvatelům na zdraví. Lidé s trvalým pobytem na jedničce mohou získat až 1000 na léky, zdravotnické pomůcky nebo prevenci. Kde všude je možné příspěvek využít, ví mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
14: Příspěvek neboli Korentil lze využít v non-stop lékárně nemocnice na Františku, v lékárně Palackého v poliklinice Palackého 5 a také na tamním odběrovém místě pro laboratorní služby hrazené samoplátci. Registrace a podrobné informace jsou k dispozici na webu praha1.korenci.cz.
13: Příspěvek není nutno vyčerpat najednou, využít ho lze i postupně. V Litoměřicích začal jubilejní 50. ročník zahrady Čech. Organizátoři letos věří v návštěvnický rekord a k tomu je nakročeno. Už před otevřením areálu čekali u brány desítky návštěvníků. Další fronty se pak tvoří u stánků uvnitř. Šestidenní veletrh potrvá do 16. září. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky s Pepou.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
15: Pepa Černý
16: na Rádiu Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé, posloucháte Rádio Blaník a začíná nám česká hodinka, to znamená hodina celá plná českých písniček. A bude to hodina, ve které budeme hodně koukat do minulosti, ale taky si tak nějak připomeneme přítomnost a rozhlédneme se i do budoucna. Přijde i Valecká, možná přijde i náš pan ředitel Daniel Rumpík a možná budeme hrát na přání. A tady je Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Tak krásné poledne a pokud obědváte, dobrou chuť s Blaníkem.

0: Miroslav Dudáček, Málo mě znáš, posloucháte Rádio Blaník, Českou hodinku, a já jsem avizoval, že teď budeme hrát tak trochu na přání. Víte, o jednom muži teď na Blaníku poslední dny a týdny hodně mluvíme, hodně na něj myslíme. Všichni ho znáte. To pan Václav Neckář, kterého postihla obrovská ztráta. Mě teď tady posílil kolega a náš pan ředitel Daniel Rumpík. Dane, ahoj, vítej ve vysílání.
1: Pepo, ahoj, moc děkuji, zdravím tebe, zdravím všechny blanické posluchače.
0: A já ti tímto předávám slovo.
1: No, jsou vstupy, které, a ty to sám dobře znáš, ano, nejsou občas úplně jednoduché, ale přesto to má nějaký smysl. Přesně jak jsi říkal, tak my jsme v těch posledních dnech a týdnech prožívali s Václavem Neckářem něco, co nechce zažít žádný rodič. Václav se loučil se svým jediným synem Václavem, který odešel ve věku 52 let. Václav nebyl jenom jeho milované dítě. Navíc byl to velký pomocník, který skutečně s Václavem Neckářem toho hodně prožil. No a Vašek má pro nás takový speciální význam, protože on je s Blaníkem spojený neskutečně dlouho, úplně od začátku. Blaník vznikl v 99. roce, už vlastně za 2 roky byl Václav Neckář na Konopiště a od té doby mnohokrát a mnohokrát. No a před 2 dny nás Václav společně s jedním ještě naším společným kamarádem požádal o to, jestli bychom na Blaníku zahráli písničku, která se jmenuje Jedenkrát, která je bytostně spojená s jeho synem. Dokonce z ní citoval na posledním rozloučení a říkal, že je to pro něj obrovsky důležité. A myslím si, že tohle přání musíme splnit, je to pro nás velká čest a vlastně jediné, co teď zbývá, tak je to za celý Blaník říct: milý Václave, my jsme s vámi a určitě to bude dobré.
0: Ano. Václave, máme vás strašně rádi a myslíme na vás, držíme vám palce, držte se a těšíme se, že s vámi 23. října oslavíme 83. narozeniny a tady pouštíme tu píseň. Václav Neckář, Jedenkrát, pro Václava mladšího tam nahoru.

0: To přesně čtvrt století, co se otřásl celý svět. A já myslím, že to je ten den, který si všichni pamatujeme. Všichni víme, co jsme dělali 11. září. Napište mi to, co jste dělali 11. září a jak jste reagovali na tu šílenost, kterou jsme sledovali v televizi. 603 118 118, to je číslo pro vaše SMSky, my to za chvilku probereme s Ivou Leckou, ale zajímají mě vaše vzpomínky. Tak pište, čekám a do té doby, než se na to vrhneme, tak vám budu hrát Nedvědy a Kohouta, tak Jirku Korna, té, co snídá a dorazí taky Miraj, vedle tebe usínám. Posloucháte Blaník.
1: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
2: Opel 24.

0: do auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky. Za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.

0: roku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
2: Vraňany nabízejí.
3: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Ahoj, tady Sagwan Toffy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti.
6: Já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
5: Bude vejdán.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sestři, rychle, ztrácíme jí.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme jí na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
5: Ahoj, tady Vašek Nojtbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
7: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
8: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
9: Některé cesty nekončí v koloně.

0: Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
1: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
4: Pro doma.
5: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.

0: Mira je vedle tebe, usínám, posloucháte Rádio Blaník. 11. září 2026, to znamená, že dneska je to přesně čtvrt století od chvíle, kdy se změnil svět. Ivo Lecká, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ivuško, než se zeptám tebe, zeptal jsem se našich posluchačů a je tady hromada SMSek, protože, jak jsem říkal, všichni si pamatují, co ten den v roce 2001 dělali. Dodnes si pamatuju větu z televize, kde jeden moderátor prohlásil, že svět už nebude jako dřív. A měl pravdu, píše Honza. Ahojda, měli jsme ten den zkoušku s kapelou Nový Paka z Hradce Králové. Úplně nás to rozhodilo, tak jsme ten večer pořádně prolili krk, píše Standa. I takhle se to dá pojmout. Ahoj Pepo, koukali jsme ve vestibulu naší zubní ordinace, co se v té Americe děje. Nemohli jsme uvěřit tomu, co ta televize vysílá. A zdraví Honza. Dobrý den, smutný den. Jsem teď zrovna nastupoval do porodnice. 16.9. se pak narodil můj syn, píše Jana z Mostu. Byl to šílený pocit rodit do této doby. I to je pohled na věc. Ivuško, ty si pamatuješ, co jsi dělala 11. září 2001?
1: Pamatuju si to, protože já jsem byla na Barandově, barandovských ateliér. Ano. Něco jsem tam, pracovně jsem tam byla a čekala jsem tam v takové jako restauraci nebo restaurace, kavárna, nevím, prostě takový jako, tam byly boxy a byla tam televize. A no. Pamatuju si, že jsem tam byla úplně sama tehdy. Mm-hmm. Jo, byl tam jenom ten číšník nebo ten, co tam obsluhoval. A já jsem tam tak jako seděla, že jo, pila jsem si to kafe a tam jela ta televize a najednou jsem viděla ty záběry a říkala jsem si, že co to je za film, co to tady hrajou. Jasně. Prostě jako ten můj první, a teď vidíš, když o tom mluvím, tak mám úplně husí kůži, že ten můj první vlastně dojem byl, že to přece není možný.
0: No.
1: Jo. Pak samozřejmě, že jo, jsem začala zjišťovat, co se teda děje, teď jsme tam stáli s tím chlapcem, že jo, který tam obsluhoval mě, teda jenom. A normálně ten strach, jo, který vlastně člověk měl, protože neví. A do dneška si to pamatuju, dokonce si pamatuju, co jsem měla na sobě.
0: Fakt, jo? Co jsi měla?
1: Měla jsem takové tmavé sako a sukni dlouhou.
0: Aha.
1: No.
0: No, fakt je, že spousta lidí říká, že koukalo na televizi a říkali si, ty už nevědí, jaký film natočit.
1: No,
0: jo.
1: No, prostě film, akční
0: ale,
1: film.
0: Ale já si pamatuju, že jsme na to koukali s tátou, mě bylo kolik, mě bylo asi 13 a koukali jsme na televizi a pamatuju si přesně ten moment, protože hořela první věž, všechny televize vysílaly živé vysílání z New Yorku, že jo, ten pohled na dvojčata z té jedné věže se kouřilo a najednou do toho záběru vletělo letadlo a nabouralo do té druhé věže. A to opravdu jako nastalo ticho a to ticho v té domácnosti vydrželo následující minimálně hodinu a půl a netrvalo dlouho a právě ta druhá věž, do které vrazilo to druhé letadlo, tak ta se zřítila, pak se zřítila i ta první a svět se změnil, no, na letištích prostě teďka zažíváme něco jiného, terorismus šel nahoru, ale přátelé, je to 25 let, je to historie a zas na druhou stranu byli jsme u toho. No.
1: No, byli jsme u toho. Já bych teda byla radši, kdyby se takové věci neděly.
0: Ano, to bychom byli.
1: Protože člověk si říká, jako co může člověk člověku udělat. Jo? Kam až se ty hranice posunou, tak doufejme, že dál už ne.
0: A proto existuje Rádio Blaník, protože my můžeme udělat to, že vám zvedneme náladu a budeme vám hrát dobré písničky. A je tady Iva, která se prosměje celým odpolednem.
1: Jo,
0: dej mi ruku,
1: dobře.
0: Iveta Bartošová, kabát a pohoda, pohoda tady zavládne. Přátelé, dneska je to čtvrtstoletí, ale hoďme to za hlavu. Ivi, měj se krásně, ahoj.
1: Nezdár.
0: A vám přeju krásné odpoledne.
2: Sluníčkové září.
3: To je hromada peněz za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
2: Třeba i rovných 100 000.
3: Od Blaníku a Centropolu.
2: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové září.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Televize Seznam vám dnes nabídne další vydařené filmové dílo s Pierrem Richardem hlavní roli. Komedie, ve které si muž mnoha profesí poplete desky s pracovními materiály, vám pořádně pošimrá bránici. Film Hořčice mi stoupá do nosu začíná na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

Iveta Bartošová a Dej mi ruku na Blaníku. Tak přátelé, máte mě tady, za chvilku startujeme odpolední vysílání, 13. hodina se blíží a bude tu Marek Ztracený. Čas!

0: a Michal Prokop. Krásnou ulicí na kolej. Frames 5. Kolej Yesterday za 6 minut 13 hodin. Za chvilku jsme zpátky. Radio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
3: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno až oblačno. Později večer ale začne od severozápadu oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
3: Na nájezdu z dálnice D1 z Pražského okruhu na 10. kilometru směrem na Brno stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. Zdržíte se tam nárazově. Kolona komplikuje provoz na Pražském okruhu na 82. kilometru. U nájezdu z Jesenice směrem k dálnici D1 bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte tam se zdržením. A na příjezdu do Kněževsi směrem od Rakovníka havarovala dvě osobní auta. S opatrností tam projedete jedním pruhem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Čechům se vlastní bydlení dál vzdaluje. Obloha nabídne nezvyklý astronomický úkaz. Slovenská policie chystá mimořádné kontroly.
8: Radio Blaník.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se Čechům vzdaluje. Navíc ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
9: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace 3letá, protože 1letá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
7: Dále je možná 5letá fixace. Ta nabízí větší jistotu, podle Kovandy za ní ale člověk může zaplatit zbytečně vysokou cenu. Lékaři letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022. Nakazil se 48letý muž z Moravskoslezského kraje. Informoval o tom Státní zdravotní ústav. V Česku se proti tetanu povinně očkují děti. Dospělí pak podle odborníků na přeočkování často zapomínají. V pondělí nás čeká další nebeská podívaná. Na denní obloze budeme moci pozorovat, jak měsíc postupně překryje Venuši. Podle astronomů jde o nezvyklý astronomický úkaz, který se odehraje kolem poledne. Na čistém nebi by to mohlo být vidět i pouhým okem. Na Slovensku letos značně přibylo obětí dopravních nehod. Policie proto v reakci na to ohlásila mimořádné kontroly na silnicích, které potrvají do neděle. Za 8 měsíců letošního roku zemřelo u našich východních sousedů při bouračkách 175 lidí. Dalších 10 obětí si na Slovensku vyžádali nehody v prvním zářijovém týdnu. Tolik zprávy a teď už je tu připravená Iva.
2: Iva Lecká
6: na Rádiu Blaník.
0: No a je to tady, tak doufám, že jste připraveni, že jste se pohodlně posadili, anebo víte co, stoupněte si, teda pokud jste v autě a řídíte, tak samozřejmě seďte. Je čas, přátelé, zvolat sláva.
10: Volejte sláva a 3 dny se radujte.
0: No, 2 budou stačit, je před námi víkend. No a protože je pátek, máme tu i 3 vteřiny ke štěstí a k zážitku. A co je ve hře? Flyboarding s mistrem České republiky. V podstatě si vyzkoušíte, jaké to je létat nad vodou. A tyhle 3 písničky musíte chytit v našem vysílání. Samo nebeské. 800 109 109, číslo do studia. Jakmile dozní poslední písnička z těch tří, voláte sem k nám. A teď už startujeme odpoledne na Blaníku. Máme 12 hodin a 59 minut.

0: Tak to byli keksáci a proč holky pláčou? Za 3 minuty bude 14:45. Krásné odpoledne vám všem. Podvodné telefonáty nebo SMSky, investiční podvody. To všechno je bohužel realita dnešní doby. Podrobnosti o nové kampani, která má s tímto problémem pomáhat, pro vás má právě teď náš reportér Radek Barkman.
1: Hezký den. Za 7 měsíců tohoto roku způsobili podvodníci klientům bank škody za více než 2 miliardy korun. Meziročně se tak jedná o bezmála dvojnásobný nárůst. Počet útoků sice stoupl jenom o pětinu, výrazně však vzrostla jejich hodnota. Stále ale platí, že se bankám povedlo před řadou machinací své klienty uchránit. Podvodníci se totiž pokusili připravit celkově až o 10 miliard korun. Úspěšní byli naštěstí pouze v pětině případů. Mezi největší nebezpečí pro klienty bank patří jednoznačně podvodné telefonáty, SMS zprávy a z hlediska výše způsobených škod i investiční podvody. Pachatelé totiž před nich slibují vysoké zhodnocení úspor a využívají přitom sofistikované nástroje podporované umělou inteligencí. I proto tak Česká bankovní asociace ve spolupráci s policií České republiky rozjela už 6. ročník celonárodní kampaně Nepindej. Její součástí je zejména internetový kybertest, kdy si každý návštěvník těchto webových stránek může vyzkoušet svou odolnost proti 10 různým typům podvodů. Test se pravidelně aktualizuje podle nových metod podvodníků. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: Tak Radku, moc děkujeme, no a já vám samozřejmě, přátelé, přeju, abyste nenaletěli a případně se na Nepindej podívejte a vyzkoušejte svoji odolnost. Stojí to za to. A teď už Kristýna a Hore Hroně a za chvilku taky Hanka Zagorová nebo Anna K.

Posloucháte Blaník, za 7 minut bude 1:30, krásné odpoledne vám přeju, páteční víkend je před námi, já vím, že se těšíte, že si odpočinete. No a k pátku patří taky 3 vteřiny ke štěstí, pustím vám teď ukázku, abyste věděli, jaké 3 písničky musíte v našem vysílání chytit. Jakmile zazná...

0: od 10 hodin.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Baumax slaví 10. narozeniny.
5: 10.

0: Euromax.cz.
1: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.
2: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.

0: Duka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Když potřebujete brýle, tak
5: Bob Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak
5: Bob Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
5: Bob Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Bob Optik.
4: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí.

0: spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Pila Smrčiny hlásí. Nestihli jste připravit palivové dřevo na zimu? Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Pila Smrčiny.cz.

0: Tak to byla Hanka Zagorová, Pepa Wagner a teď Anna K. Tři české písničky za sebou. Co pak to asi na Blaníku znamená?
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
0: Jo, jsou to tři vteřiny ke štěstí, které vás dělí, opravdu jenom tři vteřiny k tomu, abyste vyhráli. A co tady pro vás dneska od Allegrie mám? Ovládnete flyboard s týmem Flyboard Show a mistrem České republiky a Evropy Petrem Civínem. Co to vlastně je ten flyboard? Tak jedná se o takové prkno poháněné vodními tryskami, které vás nadnáší ve vzduchu, takže vlastně lítáte jakoby nad vodou. A prý to zvládne každý, máli dobrého trenéra. Profíci z týmu Flyboard Show zaručují, že vás to naučí do 5 minut. Tak kdo to bude, to se dozvíme právě teď, protože já jdu na náš telefon a už se ptám, ano. Kdo pak je tam? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin z Ostrova nad Ohří.
0: Martin z Ostrova nad Ohří, já zdravím a gratuluju.
3: Děkuju.
0: Martine, ale to je teda odvážný, jo, pozor, jako ano. Vyzkoušet si něco takového.
3: No, je, to je pravda. To jsem úplně překvapený.
0: Vy asi máte rád výzvy, že jo?
3: Určitě, mám rád i třeba skákací boty a jízdu na kole.
0: Takže jsi jako... zkusil skákací boty?
3: Ano.
0: Hele, taky. A jaký to je? To mě zajímá.
3: Tak tím, že mám jenom 1,70 m a jste o něco vyšší, takže je to o půl metru, tak je to moc hezký. Jako moc,
0: to je člověk vlastně lítá, že jo? Úplně jako, je, ano. No tak to musíte zažít i tohle. Jestliže už jste zkusil skákací boty, tak musíte zkusit i tohle. Pravda, je to nad vodou, takže ten pád je případně měkoučký, bych řekla.
3: Doufejme.
0: No ale bude u toho Petr Civín, což je mistr České republiky a Evropy, takže ano. Opravdu jako budete mít toho nejlepšího z nejlepších.
3: Tak to moc krát děkuji, to se na to těším.
0: Tak já mám radost, že máte radost. No a teď se s vámi rozloučím, přeju vám krásný víkend a ano. Vydržte mi na telefonu.
3: Určitě krásný víkend všem, děkuji.
0: Tak to bychom měli, takže výherce máme a zase za týden. Nebudu říkat, že ve stejném čase, ale určitě ve stejném odpoledním vysílání, tedy mezi 13. a 16. hodinou.
2: Tři vteřiny k zážitku
1: na Rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam, mňam.
1: Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění, unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: Ladíte Blaník, krásné páteční odpoledne, tohle byla Šerno a 14. hodina už se nám blíží. Budeme za chvilku pokračovat, písničky jsou připravené, zazní třeba tahle. Standa Hložek a Petr Kotwald, taky Petr Novák a povídej.
1: Povídej, jestli se ti po mně stýská.
0: A dáme si i divokého byla a malování.
2: To je to tvoje malování, vzdušnej sám.
0: 14. hodina to bude za 6 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy.
3: Rádio Blaník.
4: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou polojasná až oblačná, později večer ale začne od severozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty by se pak zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. O počasí je to všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
5: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
5: Za volantem.
6: Na trase z Milníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se tvoří v obou směrech asi kilometrová kolona, počítejte tam se zdržením. Na nájezdu na dálnici D1 z Pražského okruhu na 10. kilometru směrem na Brno stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné nákladní auto, počítejte tam s nárazovým zdržením. A kolona komplikuje provoz na Pražském okruhu na 82. kilometru. U nájezdu z Jesenice směrem k dálnici D1 bouralo osobní auto s nákladním, počítejte tam se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Podmínky pro spotřebitelské úvěry čekají změny. V Krkonoších se zabydlela kudlanka. Spojené státy si připomínají útoky z 11. září. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sněmovna schválila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Roční procentní sazba nákladů nebude smět u vyšších půjček překročit o 8 procentních bodů čtyřnásobek repo sazby, kterou vyhlašuje Česká národní banka. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Češi se letos svých letních dovolených nevzdali. Cestovní kanceláře hodnotí sezónu pozitivně a zájem o další pobyty nekončí ani s prázdninami. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
8: Výrazným trendem posledních let je prodlužování sezóny, a to do září a října. Poptávka českých klientů po zájezdech k moři vzrůstá v letošním roce o 10 až 15%. Zároveň také pokračuje ten trend nákupu pobytů na last minute.
7: Je to přibližně 2 až 3 týdny před odjezdem. České hory se postupně oteplují a tak se v nich začínají objevovat i druhy, které bychom tu dřív nenašli. V Krkonoších tak evidují kudlanku nábožnou. Ta se v našich nejvyšších horách poprvé objevila v roce 2019. Letos už ji podle zprávy parku viděli například v Suchém dole u Horního Maršova. Dneska je to přesně 25 let od teroristických útoků z 11. září. Atentátníci z Al-Kaidy ve Spojených státech unesli 4 letadla. 2 narazila do mrakodrapů v New Yorku, 3. do Pentagonu a 4. se zřítilo do pole v Pensylvánii. Zemřelo 2996 lidí a další tisíce utrpěli zranění. Na místech útoků dneska proběhnou pětní akty. Ceremonie v New Yorku začíná zhruba za půl hodiny. Tolik zprávy a teď pokračuje Iva.
5: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: Pohodové odpoledne nás čeká kontrola, tedy kontrola u někoho z vás, protože na Blaníku máme sluníčkové září a rozdáváme peníze s Centropolem. Za chviličku další výhra pro někoho z vás, aspoň doufám. Kam vyrazí kolega Martin Císař, to vám neřeknu, ale za chviličku se to dozvíme, protože budeme s Martinem živě ve spojení. No a v dobré zprávě v této hodině si dáme víno a tipy na podzimní vinařské akce. Tak jdeme na to a i tuhle hodinu startujeme hezky česky za 2 minuty 14 hodin.

0: Tak to byl úžasný Freddie Mercury. A vy posloucháte úžasný Blaník. Já vám přeju krásné páteční odpoledne. Máme 9 minut po 14. hodině.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Ano, prosím pěkně, my na Blaníku máme sluníčkové září a pro vás to znamená, že musíte mít naši sluníčkovou samolepku s Centropolem a můžete vyhrát peníze. No a teď v tuto chvíli probíhá další kontrola. Náš krajánek Martin Císař vyrazil za někým z vás, tak to pojďme zkontrolovat. Tak Martinku, já tě zdravím. Ahoj.
3: Ahoj a krásný dobrý den tobě a všem posluchačům Rádia Blaník. Petr Ptáček z Prahy Troje se přihlásil do našeho sluníčkového září. A jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že je mimo republiku. A tak to za něj vzala manželka. Já vás zdravím a přeji krásný dobrý den.
4: Krásné odpoledne i vám.
3: Tak já jsem zkontroloval místečko, které jste uvedla, a to lednička, a na ní je samolepka Rádia Blaník a Centropolu. Ano, je to tak? Všecko to sedí? Co vy na to? Vyhráváte 5 000 korun. No není to paráda?
4: No je to úplně skvělý, ani jsem nepočítala, že je vyhrajeme.
3: Teď mi ale řekněte, koho to celé napadlo? Kdo to spískal?
4: No, manžel je teď na plachetnici s kolegama z práce a vlastně šel do Centropolu, kde zjišťoval, jaké jsou teď nabídky cen energií, a přinesl tu samolepku a s dcerou ji potom nalepili na tu lednici.
3: 5 000 korun, to je ale parádní částka. Jak ji využijete?
4: No určitě si to zaslouží dcera, protože ta teď bude mít vlastně 10. narozeniny, takže to bude mít jako příspěvek ještě k dárku.
3: Jak aktivní jste posluchačkou Rádia Blaník? Posloucháte nás často?
4: No my ho hlavně posloucháme vždycky v autě a vždycky na dovolený. Ať jsme v zahraničí, nebo ať jsme tady v Čechách, jo, takže vždycky na dovolený bereme si normálně klasicky takový ten malej reproduktor a tam prostě posloucháme Rádio Blaník.
3: Takže Rádio Blaník máte rádi?
4: Máme, a když jsme v zahraničí, tak nás to spojuje trošku s Českou republikou.
3: Při tom našem rozhovoru jste mi naznačila, že těch 5 000 korun bude tak trošku pro dceru. Je to tak?
4: Ano.
3: A ona za to může, že vy soutěžíte? Alespoň trošku?
4: No, tak ona vždycky jako říká, že ráda se zúčastňuje vlastně soutěží a tadyhle těch věcí, a jí se ta samolepka líbila. Máme ještě i magnetku, ta už je stará, letitá. No, takže říkala, že prostě se přihlásíme taky do soutěže, manžel teda ten jí to navrh a ona s tím souhlasila.
3: To teda, já jsem se té magnetky samozřejmě všiml, ovšem ta je stará minimálně tak 10 let.
4: No, možná i víc.
3: Tak a teď se vás zeptám, chtěla byste vyhrát 100 000 korun?
4: No to by bylo úplně skvělý.
3: Tak mi tedy řekněte, kolik těch samolepek Rádia Blaník a Centropolu rozdáme do 27. září?
4: Tak já tipuju, že to bude 185 000.
3: Tak moc díky za tenhle tip, ať vám přinese štěstí. Mějte se krásně.
4: Taky, moc vám děkuju. Naschledanou.
0: No tak já gratuluju taky k 5 000. No a samozřejmě vy máte šanci vyhrát stejně jako paní Ptáčková. Stačí se přihlásit do naší hry buď SMS-kou na 603 118 118. Napište nám přesnou adresu místa, kde najdeme vás i vaši samolepku, čili samolepku musíte mít, a nebo se můžete zaregistrovat přes náš web radioblaník.cz. A budete-li klienty Centropolu, nedostanete jenom 5 000, dostanete rovnou 7 000 korun. No a další možný výherce bude už dnes po 16. hodině.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: Tak a teď už no name, a čím to je? Máme za 2 minuty 2:45.

0: To byly Ace of Base na Blaníku a já se vás chci zeptat, přátelé, co budete dělat o víkendu? Pokud jdete do práce, tak vás se to úplně netýká, jo? Ale třeba chystáte se na houby nebo budete jenom relaxovat, válet se nebo prostě dohánět to, co jste nestihli v týdnu? Já bych vás chtěla poprosit, abyste poslouchali o víkendu Blaník. Zejména tady v sobotu samozřejmě, protože já si dám pracovní den a budu tady. Dokonce jsem se rozhodla, že to trošku natáhnu, takže pokud si v sobotu pustíte Blaník, budu s vámi už od rána od 9 až do 16 hodin odpoledne. Víkend na Blaníku bude nabitý a bude se vyhrávat a já vám k tomu budu vyhrávat. Tak se na to těším moc. No a za chviličku si dáme dobrou zprávu a pár tipů na akce spojené s vínem.
1: Když potřebujete brýle, tak Pop Optik. Když kontaktní čočky, tak Pop Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Pop Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí. Pop Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
2: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
3: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
6: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
7: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
8: Potřebujeme
6: I vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
7: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
8: Potřebujeme obří mravence.
7: Svezeme ji na jo.

0: Lužická, výstaviště Lysá nad Labem.
1: Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září.
0: Výstaviště Lysá nad Labem.
2: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
3: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na pěti pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
2: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
3: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
11: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Opět Aradeček a hory. 8:08, no a teď dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A zpáteční dobrou zprávou je tu naše Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a krásné odpoledne všem posluchačům. Dneska to bude o víně. Vinobraními se totiž tento víkend bude hemžit celé Česko. Jedno z největších už ode dneška probíhá v Jihomoravském kraji v Mikulově. Pálavské vinobraní tam nabízí až do neděle ochutnávky vín, burčák, folklor, cymbálovku, koncerty a také tradiční královský průvod Václava IV. V Praze si můžete vybrat hned z několika možností. Na Vinohradech se koná už 30. ročník vinohradského vinobraní a svoje místo mezi velkými slavnostmi má i vinobraní na vinici svaté Kláry v botanické zahradě a co všechno tam návštěvníky čeká, přiblíží mluvčí této zahrady Michaela Bičíková.
3: Pro milovníky vína a návštěvníky máme přichystány ochutnávky vín jak z místní produkce, tak i z dalších českých, moravských a zahraničních vinařství. Připraveny budou koncerty, cymbálová muzika, komentované prohlídky vinohradu a také řemeslné ukázky i bohatý program pro děti.
2: Za vínem se ale o víkendu vyplatí vyrazit i do Moravskoslezského kraje. V Bohumíně spojili vinobraní s 50. ročníkem pochodu za krásami pod zimu. Lidé tak mohou dopoledne vyrazit pěšky nebo na kole po okolí a odpoledne zakončit den na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka u skleničky v ruce. Více o pochodu řekne mluvčí města Jana Končítková.
4: Pěší letos čeká 15 nebo 23 kilometrů. Pro rodiny s malými dětmi připravili organizátoři 4-kilometrovou variantu, kterou lze pohodlně zvládnout i s kočárkem. Cyklisté si mohou vybrat z tras v délce 25, 33 nebo 50 kilometrů. Registrace probíhá před vlakovým nádražím v Novém Bohumíně už od 7 hodin ráno.
2: Takže jestli máte rádi víno, program na tento víkend je jasný.
0: A my máme rádi víno, jak zpívají činasky, že?
2: Ano.
0: No, tak jo, tak teď už víme, kam vyrazit. Sáro, moc děkujeme a hezký víkend.
2: Také přeji, ahoj.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
21: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
22: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
23: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
22: Jedu ale jen na čerpačku.
23: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
24: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Whitney Houston na Blaníku a za 6 minut bude 15 hodin. Za chvilku počasí mrkneme na silnice a řekneme si, co je nového, a potom si dáme další písničky. A tady jedna pohádková.
1: Kde pak ty ptáčku hnízdo má?
0: Ježíš, jak já se těším na Vánoce, já vím, ještě je brzo. No ale Karla Gotta si zahrajeme taky mandraže.
2: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc.
0: A dáme si i vanastovky. A nahá. Tak zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky.
3: Rádio Blaník.
4: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
6: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou polojasno až oblačno. Později večer ale začne od severozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
5: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se tvoří v obou směrech asi kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. Na nájezdu na dálnici D1 z Pražského okruhu na 10. kilometru směrem na Brno stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. Počítejte tam s nárazovým zdržením. A na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové se kvůli omezení tvoří kolona. Popojíždět budete mezi 56. a 62. kilometrem. Zdržíte se asi 20 minut. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
8: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Kroužky pro děti provětrají peněženky rodičů. Řidiče čekají na D1 další dopravní komplikace. Evropská komise schválila další miliardy pro Ukrajinu.
3: Rádio Blaník.
9: Krásné odpoledne, zprávy pro vás má Eliška Votrubová. Kroužky pro děti zdražují. Více než polovina rodičů se podle průzkumu oproti loňskému roku přeplatí. Někteří s vyššími výdaji počítají. Nicméně asi 12% rodin s nižším příjmem kvůli ceně své dítě nepošle na školní výlet nebo na lyžařský kurz. Silničáři budou o víkendu pokračovat ve speciálním ošetření povrchu na dálnici D1. Kdy a kde se bude pracovat, prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
10: Ředitelství silnic a dálnic informuje předem všechny řidiče mířící tuto sobotu na dálnici D1, že budeme pokračovat v takzvané penetraci cementobetonové vozovky. To znamená, dopravní omezení bude od 9. ráno do 8. večer mezi kilometry 53 až 56 ve směru na Brno a v opačném směru mezi kilometry 52 až 48.
9: Díky penetrace se životnost vozovky prodlouží až o 8 let. Evropská komise schválila poskytnutí v přepočtu více než 147 miliard na nákup obranného materiálu pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, munici a drony. Podle komise jde o další prostředky z půjčky pro Ukrajinu v celkovém objemu 90 miliard eur. Tenista Tomáš Macháč vypadl z nominace na Davis Cup proti Spojeným státům. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou pak ještě Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva a další deblista Patrik Rykl. Duel o postup na finálový turnaj proběhne 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
5: Iva Lecká
7: na Rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 15 hodin, my se za chvilku v pořadu na cestách vydáme na kampu. Ano, budeme tentokrát v Praze a podíváme se k památníku hasičů. Průvodcem bude Mirek Táborský. Teď už Xindl X a Mirka Miškechová a Cudzinka v tvojej zemi.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Family na Blaníku, 9 minut po 15. hodině. Pohodový poslech a pěkné odpoledne vám přeju. Teď už nás čeká další díl pořadu Na cestách a dneska další připomínka jedné události. Podíváme se k památníku hasičů na Kampě. Průvodce Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jedno místo, kde se připomíná jedna hodně silná a také smutná událost. Pražský ostrov Kampa, který je oddělen od malé strany mlýnským náhonem Čertovka, je natolik klidný, jako by ani nebyl v centru velkoměsta. Od středověku zde stály vodní mlýny a nacházely se tu palácové zahrady. Ve stínu Karlova mostu pak stojí na břehu Čertovky nevelký žulový pomníček, který snadno unikne pozornosti kolem jdoucích. Je sice malý, ale připomíná velkou a smutnou událost. Je totiž věnován památce 343 newyorských hasičů, kteří ztratili své životy při záchraně tisíců lidí. Hrubě opracovaný kvádr sem byl osazen 11. září 2010 a nese na sobě bronzovou hasičskou přilbu s číslem 114. Nápis na pamětní desce hlásá česky a anglicky. Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát. Pro sebe a pro druhé. A právě proto je život hasiče pravým příkladem správného pochopení života lidského. Věnováno památce 343 hasičů a záchranářů newyorského hasičského sboru, kteří položili své životy 11. září 2001. Nikdy nezapomeneme. Chybí však jméno autora a investora. Památník totiž pořídili spontánně dobrovolní hasiči z Prahy 1, kteří jej zaplatili z peněz vybraných mezi sebou. Čas letí a od teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, při němž zahynuli skoro 3000 lidí, uplynulo už čtvrt století. Při záchraně životů a likvidaci požáru byla tehdy nasazena polovina newyorského hasičského záchranného sboru, celkem 200 jednotek doplněných o další hasiče, kteří ten den neměli službu. Jejich odvaha je známa. Ví se také, že při zásahu zahynulo 343 z nich a mnoho dalších si odneslo následky na zdraví. Tak až příště půjdete přes Karlův most, sestupte bočním schodištěm na Kampu, udělejte pár kroků k Čertovce a na chvilku se u památníku zastavte. Přitom se můžete zamyslet nad správným pochopením lidského života. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: česky, česky.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Jo, jo, tak to byla Nahá a Vanastovy věci na Blaníku. Byli jste letos na festivalu Planet na Kraví hoře. Tady brněnští hvězdáři představují o prázdninách nafukovací modely vesmírných těles. No a letos navštívilo tenhle festival zhruba 100 000 lidí. To je neuvěřitelné číslo. Každý 20. návštěvník 14-denní akce byl cizinec. A už teď se, jak si dostávám k tomu, že se připravuje další ročník téhle akce a diskutuje se o dalším novém modelu. A opět to prý bude velké překvapení. Příští rok využijí organizátoři část areálu Vysokého učení technického, kde byly strženy zchátralé likusáky. A nově tam vytvoří letní kino a klidovou zónu. Takže je se opět na co těšit. Tak zase za rok Festival Planet.
1: Když potřebujete brýle, tak
2: Bob Optik.
1: Když kontaktní čočky, tak
2: Bob Optik.
1: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
2: Bob Optik.
1: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
2: Bob Optik.
1: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
3: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami.

0: a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
1: Auto. Financování výhodněji než dřív.
0: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.
5: Opel 24.

0: 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
5: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlady nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
8: K čemu vám jsme dobrý?
9: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Ňága a Žďorp, Made in Valmés na Blaníku. My jsme tady ve středu měli opět dalšího milého hosta, tentokrát to byl herec, producent, zpěvák a velký idol 80. a 90. let, Sagwan Tofi. No a došlo i na možné pokračování Kamaráda do deště, tak samozřejmě bylo by divné, kdyby se na to Pepa nezeptal, tedy na ten třetí díl.
1: My jsme měli nabídku několikrát na to, ale jak jsme říkali, že se s Lukášem respektujeme, tak jsme se o tom bavili a my jsme to nechtěli pokazit. Já si myslím, že ta trojka by už zaváněla tím. Ono se to povedlo, že ta dvojka byla minimálně stejně tak dobrá jako jednička, možná lepší. A my jsme to nechtěli prostě zabít. Luky měl pravdu. Měli jsme docela dobrou nabídku za hodně peněz, ale myslím si, že to rozhodnutí bylo správné.
0: Já si to myslím taky. Ty první dvě jsou dobré, tak proč pokračovat? Prostě člověk má vědět, kdy má dost, že jo? Celé povídání už můžete nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále Rádia Blaník. Tak se na to mrkněte. A my pokračujeme dál za 5 minut 3:15.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemíchy.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: a Kabáti a Colorado na Blaníku a 16. hodina se nám pomalu blíží. Za chviličku si dáme počasí, dopravu a další zprávy a potom další české písničky. Tak třeba Helena Vondráčková. Ty se ptáš, co já, jak jen se neustává. Taky zazní Činasky a Potkal jsem tě po letech. Někdy se to prostě povede, stačí vteřina. A trojlístek uzavírá Hanka Zagorová s písničkou Nešlap, nelámej. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Oh, tu mám hrozně ráda, tak se na ní těším. Tak doufám, že vy taky. Zůstaňte naladěni, pokračujeme dál. Za chvilku jsme zpátky. Radio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou polojasná až oblačná. Později večer ale začne od severozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Blaník za volantem.
3: Na výjezdu z Prahy směrem na Strakonice došlo k hromadné nehodě 4 osobních aut. Provoz je tam výrazně blokovaný, zdržíte se v dlouhé koloně. Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové se kvůli omezení také tvoří kolona. Popojíždět budete mezi 650. a 62. kilometrem. Zdržíte se asi půl hodiny. A na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se tvoří v obou směrech asi kilometrová kolona. Počítejte se zdržením i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Mlékaři brojí proti cenám výrobků v obchodech. Města zvou na Dny evropského dědictví. Sezóna vinobraní je tady.
4: Radio Blaník.
5: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zástupci českých mlékáren nesouhlasí s cenami mléka a másla v obchodech. Považují je za nereálné a nesmyslné. Produkty se totiž v akcích prodávají pod nákladovými cenami. Mlékaři usilují, aby byl prodej za nižší než nákupní ceny označen za nekalou obchodní praktiku. Řetězce ale takové nařčení odmítají, napsali to Novinky.cz. V Českém Krumlově probíhají Dny evropského dědictví. Akce nabídne do 20. září mnoho zajímavého. Už zítra se bude konat stěžejní část. Více pro nás má mluvčí radnice Andrea Hakenová.
6: Hlavní program proběhne v sobotu 12. září na druhém zámeckém nádvoří, kde návštěvníky čeká působivé střídání stráží za doprovodu trubačů a také komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor gardového velitelství.
5: Dny evropského dědictví se během září konají i v dalších městech. Bohatý program nabídne o víkendu třeba Olomouc nebo Chrudim. Na Vinohradech vrcholí sklizeň hroznů a začíná sezóna vinobraní. Tradiční velké akce se konají na jižní Moravě. Zejména do Mikulova a do Znojma se chystají 10 000 lidí z celého Česka. Z Prahy je do Znojma dokonce odvezl speciální vlak. Pálavské vinobraní a znojemské historické vinobraní potrvají do neděle. Sahra Bejlek rozšířila nominaci tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. V týmu kapitánky Barbory Strýcové doplnila letošní wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Siňakovou. Finálový turnaj poháru proběhne od 22. do 27. září v Číně. Tolik zprávy a slovo má zase Iva.
2: Iva Lecká
4: na Rádiu Blaník.
0: Normálně přetahuju, jo? Prostě já už tady dávno nemám bejt, jo? Já už jsem dávno měla zmizet.
5: ale ještě chvíli tu budeš, víš?
0: Ještě chvíli tu budu. Budu to až do 18. hodiny dneska, si to prodlužuju. Pak se budu schrupnout a zase tady budu zítra. Jo, no tak víte co, někdo to dělat musí, že jo? To je jasná věc a většinou jsou to ti nejlepší.
5: To se tu sejdeme zítra, Ivo.
0: Spolu my,
5: jo.
0: Já to říkám pořád. Tak přátelé, za 3 minuty 16 hodin čeká nás další, nebo spíš vás, další výhra. Máte-li naši sluníčkovou samolepku, možná právě za vámi dorazí náš krajánek Martin Císař a předávám 5 000 korun. Za chvilku se dozvíme víc, protože s Martinem se spojíme po telefonu. Teď už ale Helena Vondráčková, startujeme další odpolední 60-minutovku.

0: Bleník.
1: Hezky česky.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled.

0: Činasky a potkal jsem tě po letech. Na Blaníku 9 minut po 16. Martin Císař, náš krajánek, je na cestě. No teď už je spíš na místě, protože bude rozdávat peníze.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Tak přátelé, slíbili jsme, že rozdáme další peníze v rámci našeho sluníčkového září s Blaníkem a Centropolem. Na telefonu je opět Martin, tak Martinku, já tě zdravím a povídej ahoj.
2: Ahoj, zdravím, krásné odpoledne tobě a všem posluchačům. Další místo, kam jsem vyrazil zkontrolovat samolepku Rádia Blaník a Centropolu, je Praha 10. A tady jsem navštívil paní Alenu Hanušovou. Hezké odpoledne.
3: Den.
2: Tak přišli jsme, zkontrolovali, nálepka je na svém místě, to je skvělý, samolepka tady je. Ovšem není to úplně ta typická, vy jste si ji vytiskla.
3: Ano, ano.
2: Co vás tomu vedlo zapojit se do naší soutěže?
3: Tak rádio, já vás sleduju od začátku, soutěžím od začátku a tak teď se mi zadařilo.
2: No to se zadařilo, 5 000 korun to zas není úplně nejmenší částka. Co za ní koupíte?
3: Tak vnučka už chce goliči. A 2000 mě stál zubár dneska.
2: Řekněte mi, už jste někdy někde něco vyhrála?
3: Jo, většinou teda kosmetiku.
2: Já vám tady slavnostně předávám ten šek na 5 000 korun. Máte radost, to je vidět.
3: No, určitě, ježiš.
2: Důležitá věc, můžete mít 100 000, berete, chtěla byste?
3: No určitě, kdo by ne.
2: Tak poslouchejte moje zadání, moji otázku, je to úplně jednoduché. Od našich letošních narozenin na Konopišti do 27. září, kolik Rádio Blaník rozdá spolu s Centropolem právě těchto samolepek?
3: Já bych si tepla tak 28 700.
2: Dobře, tak jo, tak třeba to vyjde. Co byste dělala, kdybyste vyhrála ještě k tomu 100 000?
3: Tak mám vnoučata, děti.
2: Tak jo, tak já budu držet palce, ať se vám daří a mějte se moc krásně. A...
3: Já vás poslouchám i v noci. Hrajete mi celou noc.
2: Tak moc krát díky, ať si tu výhru krásně užijete a zase třeba někde naslyšeno.
3: Děkuju.
2: Tolik tady z Prahy 10 a v Praze 5 překvapím dalšího našeho posluchače a zkontroluju, zdali má samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Měla by být na autě, tak uvidíme.
0: A my to uslyšíme krátce po 17. hodině tady u nás ve vysílání. A vy, pokud máte svoji samolepku Rádia Blaník a Centropolu, tak nám o tom dejte vědět. Registrovat do hry se můžete také tím, že vyplníte formulář na našem webu radioblaník.cz.
1: Sluníčkové září. S Blaníkem a Centropolem.

0: Posloucháte Blaník, já vás za chvilku pozvu na další letní koncert Rádia Blaník, ale teď bych vás ráda nasměrovala na naše webové stránky radioblaník.cz, protože tady najdete všechno, co pro vás aktuálně připravujeme, různé hry, možnost stát se členem našeho blanického klubu se spoustou výhod. Tak se na náš web podívejte a zaregistrujte se ještě dneska. Kromě toho si můžete přečíst i pár zajímavých článků a nebo poslechnout aktuální podcasty. Je toho opravdu hodně, co pro vás každý den připravujeme a věřte mi, že to děláme moc rádi. No a k tomu vám hrajeme na pohodu a hlavně hezky česky. Už za chvilku Petr Muk nebo Miraj. Tak pěkné páteční odpoledne s Blaníkem.
1: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
6: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
9: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzve
8: zvířat.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma, když něco

0: Když něco, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
5: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
9: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jé!
13: Jipi, jipi!
12: Jí!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.
14: Pila Smrčiny hlásí. Nestihli jste připravit palivové dřevo na zimu? Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Pila Smrčiny.cz

0: Tak to byly Miraj na Blaníku, máme 9 minut po půl páté.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, naše letní koncerty ještě pokračují, ještě jsme neskončili, už příští pátek 18. září za vámi vyrazíme a věřím, že dorazíme do Čáslavy. Začneme 5 minut před pátou odpolední na náměstí Jana Žižky z Trocnova a tam vám zahrají a zaspívají Janek Ledecký, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a taky naše blanická kapela. Vstupné se, jak víte, na našich letních koncertech neplatí, takže doufám, že dorazíte. Prostě si to užijete, přijdete, budete zdobit, budete tančit, budete zpívat, dáte si něco dobrého k jídlu, k pití a užijete si s námi krásné odpoledne. No a navíc samozřejmě i tady budeme rozdávat naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám může vydělat zajímavé peníze. Minimálně 5 000 korun a ten strop je 100 000 korun. Jeden z vás je fakt získá. My už je rozdáváme ty peníze tady v průběhu pátka až neděle, takže proč byste třeba nemohli vyhrát zrovna vy, tak se za námi v Čáslavi za týden zastavte v pátek a my vám samolepku dáme. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Blaníci, hledá se samolepka.
2: A když to bude ta pravá, dáme vám za ní rovných 100 000.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
13: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
14: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
15: Musíme běžet!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
16: Připrav se.
14: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
17: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: To byla Katy Perry na konci další odpolední hodiny a další je před námi. 17. hodina odbije za 8 minut a pak si dáme další písničky. Tak co pak jsem tady pro vás připravila? Ivetu Bartošovou a písničku o lásce. Ona byla stejně úžasná, co princezna. No jo, dáme si i divokýho Billa. Vždyť já jsem do tebe blázen, stalej, nenech mě čekat. Ještě na... A taky Lunetiky. A mám pro vás jednu aktuální novinku. Ale k novince se dostaneme, na to si počkejte. Za chviličku počasí, doprava, další zprávy a pak budeme pokračovat v odpoledním vysílání. Tak zůstaňte naladěni. Rádio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří Nahlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou polojasno až oblačno. Později večer ale začne od severozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty by se pak zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
3: Na výjezdu z Prahy směrem na Strakonice došlo k hromadné nehodě 4 osobních aut. Provoz je tady výrazně blokovaný. Zdržíte se v dlouhé koloně. Popojíždět budete také na Praze východ. Mezi Jesenicí a Kamenicí u Hlubočinky se srazila 2 osobní auta a provoz je tady částečně omezený. Počítejte se zdržením v koloně. A na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové se kvůli omezení také tvoří kolona. Popojíždět budete mezi 56. až 62. kilometrem. Zdržíte se asi půl hodiny. Tolik dopravní servis. Šťastnou cestu.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Medu bude v Česku zřejmě méně. Navzdory počasí se letos zadařilo u švestek. Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně skončila dřív. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kvůli vedru včely moc nelétaly pro nektar, ale letos mířily spíš za vodou. Tu pak v úlech rozstřikovaly a chladily je. Snůžka proto podle včelařů vázla. Produkce medu tak bude určitě alespoň o desetinu nižší. Kromě počasí je podle chovatelů problémem taky chemie na polích anebo stále se zkracující včelařské sezóny. A u podobného tématu zůstaneme. Úroda ovoce letos bude všelijaká, ale třeba se švestkami to podle pěstitelů dopadlo dobře. Zvládly jarní mrazy a stromy ustály i letošní vedra a sucha. Část ovoce už pěstitelé sklidili, část ještě sklízejí. Naopak například u jablek letos bude situace horší. Jihomoravský kraj chce přilákat nové zaměstnance. Poprvé proto spouští vlastní náborovou kampaň a nabídku práce začne propagovat i mimo běžné pracovní inzeráty. Koho krajský úřad hledá a co nabízí, ví mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
8: Krajský úřad nabízí pracovní uplatnění v širokém spektru oborů a kampaň má oslovit uchazeče v různých fázích profesní dráhy. Vedle zkušených odborníků se zaměří také na absolventy vysokých škol nebo lidi, kteří se po rodičovské dovolené vracejí na pracovní trh.
7: Kampaň se objeví na webu úřadu, na sociálních sítích, v městské hromadné dopravě a v rádiích. Torzo vyhořelé budovy 34 ve Zlíně už nestojí. Včera šly k zemi poslední trosky. Dopomohla k tomu těžká mechanizace demoliční firmy. Bourání skončilo o několik dní dřív, než se původně předpokládalo. Po budově z přelomu 40. a 50. let zbylo 140 tisíc tun sutin a odpadu. Tolik zprávy, teď vám bude hrát zase Iva.
2: Iva Lecká
6: na rádiu Blaník.
0: Mám vždycky chuť říct, ano, zahraju vám na nervy. přátelé, další kontrola sluníčkové samolepky, tak to nás čeká už za chvíli a možná výhra pro někoho z vás. Za chviličku se opět spojíme s krajánkem Martinem Císařem. Slavný český boyband chystá velký koncert s překvapením. Povím vám víc a také nabídnu Samiru a společně se podíváme na naši krásnou češtinu v pořadu Proč se říká, co se říká. Tak jdeme na to, startujeme opět hezky česky i tuhle odpolední hodinu s Ivetou Bartošovou.

0: Na Blaníku 8 minut po 17.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Tak kdo pak dneska ještě vyhraje s Blaníkem a Centropolem? Mohlo by to být do třetice všeho dobrého. Na telefonu je Martin Císař. Martinku?
3: A jsme tady, jsme v Praze 5, do třetice všeho dobrého? No uvidíme, jdu to prověřit a vítám u mikrofonu pana Zdenka Podskalského. Krásný dobrý den.
4: Děkuju, taky přeju krásné odpoledne.
3: Vy jste vyhrál 7 tisíc, protože vy máte jako dodavatele Centropol. Říkám to správně?
4: Říkáte to naprosto správně.
3: Obrovská gratulace. 7 tisíc, co s tím uděláte?
4: Ježiš, to teďka v tuhle chvíli nevím. No a určitě to použiju na něco.
3: To 100% ano, ale pozor, víte, že jste ve hře o 100 tisíc korun?
4: To jsem dosud nevěděl.
3: Jo, jste. A já se vás zeptám na jednoduchou otázku. No jednoduchou, ona není až tak úplně jednoduchá. Od našeho koncertu na Konopišti až do 27. září rozdáváme ty samolepky, kterou máte vy nalepenou na autě. Kolik jich podle vás do 27. září mezi naše posluchače rozdáme?
4: Tipnu 30 tisíc.
3: Rovných 30 tisíc. Tak já vám budu držet palce. Pokud jste tipoval dobře, tak máte 100 tisíc kapse.
4: Dobře, děkuju a uvidíme.
3: To by bylo hezký, to by bylo krásný.
4: To by bylo hodně krásný.
3: Co byste s tím dělal? 100 tisíc, to je na hezkou dovolenou.
4: To je na hezkou dovolenou třeba, no. Teďka nevím, ale určitě třeba pěkná dovolená, no.
3: Když jsme u toho, jak dlouho posloucháte Rádio Blaník?
4: Já ho poslouchám skoro každý den, vám řeknu. Protože ho mám naladěný jak v autě, tak doma. A s tím rádiem jsem moc spokojený a líbí se mi písničky, jak hrajou a i ty lidi, který tam dělají vlastně tu reportáž.
3: To znamená moderátoři.
4: Moderátoři, přesně tak.
3: Zdeňku, moc krát děkuju. Zdeněk Podskalský. To je ale docela známé jméno, co se týče režiséra pana Podskalského, jestli se nepletu.
4: Ano, je to tak. Je to jméno, který nosil náš takový humorista, který dělal tady Silvestry a víceméně všechny ty zábavné pořady v 60. a 70. letech. A vím, že i moji předci prostě byli v nějakým steku v Malenicích s touhle rodinou, takže možná, že nějaký konexe, kdysi přes nějaký koleno, tam možná můžou být.
3: Jak se to říká, svět je malej.
4: Svět je malej.
3: Zdenku předávám tedy 7 tisíc, užijte si je ve zdraví a mějte se krásně a zůstaňte věrný Rádiu Blaník a Centropolu.
4: Ano, určitě a teďka budu věrnější ještě dvakrát.
3: Tak jo, tak děkujeme a ještě jednou gratuluju.
4: Děkuju a taky a nashledanou.
3: Tuhle chvíli tedy předávám slovo zpět do studia.
0: A já ho přebírám. Martine, díky a doplním, že další výhry se budou rozdávat zase zítra a v neděli. Máte-li naší samolepku, registrujte se do hry přes náš web radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: A teď už další písničky Marika Gombitová a Meky Žbirka. Nespálme to krásné v nás.

0: To byly Lunetici v 90. letech, opravdu přírodní úkaz. První český boyband Lunetik vzbudil úplnou mánii. Čtveřice Jelínek, Škach, Lehký jak oceán se stala idoly mnoha dívek. Když potom kvůli problémům s drogami Kocián kapelu opustil, tak se začátkem tisíciletí rozpadla i celá kapela. Ačkoliv se Lunetik zkoušeli později vrátit, a to na pár měsíců i v původní sestavě, tak to úplně neklaplo. Zlom ale přišel v roce 2018. Od té doby kapela pravidelně vystupuje napříč republikou, ale už jenom ve třech. Už loni v roce oslav 30 let existence kapely vyprodali pražské O2 Univerzum. No a pro velký zájem přidali ještě jeden koncert v této hale. Ten proběhne 2. října, tak si to zapište. A na jednu písničku, a to má být to překvapení, se opravdu vrátí o 30 let zpátky, protože si ji zaspívají v kompletní sestavě.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Yippie!
3: Jo!
1: Jo!
2: Yippie, yippie!
3: Yee!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 000? Projď se v MG na

0: 16.9. od 10 hodin.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Pozor, pozor! Auto už 5x v Praze!
7: Ano, přesně tak. Auto už 5x v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
6: Auto 5x v Praze. Blíž než kdy dřív.
7: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
13: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši

0: Madonna, nebo jak se hezky česky říká, Madla. 9 minut po půl šesté. Já vám přeju pohodové odpoledne. Proč se říká, co se říká, tak to ví naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
3: Ty jsi blbej jak puc-štok. Asi není třeba dlouze vysvětlovat, co tím dotyčnému říkáme. Blbej víme, to známe. Co je pro boha puc-štok a co udělal tak špatného, že se z něj stala jednotka lidské inteligence, to si teď řekneme. Puc-štok vychází původně z němčiny a česky bychom řekli jednoduše vytěrák. Pucen znamená čistit a štok, hůl nebo tyč, takže jde doslova o čistící tyč. Používala se k čištění hlavně pušek, děl a dalších střelných zbraní a právě z vojenského prostředí se k nám nejspíš dostalo i samotné rčení, pravděpodobně už z dob rakousko-uherské armády. To čištění to byla zdlouhavá, mechanická, hlavně pořád stejná činnost, kterou museli vojáci opakovat stále dokola a právě odtud má podle tohoto výkladu pocházet spojení blbej jako puc-štok, protože puc-štok nic nevymyslí, nic neumí, jen tupě jezdí tam a zpátky.
0: To je strašný, ale já jsem to v dětství slyšela často.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na Rádiu Blaník.
0: No, aspoň už teď vím, proč se to říká, když už se to říká. Ale je pravda, že teď už to tolik neslýchám, teda, nebo vlastně vůbec. No, přátelé, tak já už jdu, já už odcházím. Za chviličku si dáme českou desítku, ještě tady samozřejmě zůstanu na zprávy. No, ale už teď vás upozorňuji, že se mě jen tak nezbavíte, protože tady budu i zítra. No, ale k tomu vám ještě něco řeknu.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem vám tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, Ohaň, voda, vítr, vy.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Skonto nábytek.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: We'll be right back.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: KFC ti zase nabízí víc.
16: MacBooky Neo,
15: iPhone 17,
16: laserové projektory,
15: sluchátka Apple Beats
16: a stovky dalších cen.
15: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
16: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
15: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
17: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
21: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
22: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Všechno nebo nic, ano, to si říkám i já. Proto tady, přátelé, s vámi budu i zítra od 9 do 16 hodin. Tak, těším se na to, budu stávat v 5 ráno, bude to skvělý, no v 5, protože, no to je jedno, víte, jak musím se sem nějak dostat, že jo, a tak dále, no ale za chviličku vás čeká Česká desítka. Spousta hezkých písniček, zazní třeba Dovolená a Xindl X.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit.
0: Taky si dáme písničku Evy Farné a Miraje Vzpomeneš si.
2: Musím se nadechnout.
0: A v České desítce jsou i Činasky a Selhání.
1: Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada.
0: Tak už za chvíli Česká desítka Rádia Blaník. Těšte se, no a já se těším zítra, doufám, že budete poslouchat. Bude to stát za to, to je jasná věc. Já se těším moc. 18. hodina to bude za 7 minut, počasí, doprava a další zprávy už za chvíli.
3: Rádio Blaník.
4: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
6: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno až oblačno. Později večer ale začne od severozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je tu dopravní servis.
5: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D1 na 6. kilometru na sjezdu na Průhonice směrem na Brno se v pravém pruhu srazila 3 osobní auta. Počítejte se silným provozem. Na Praze východ mezi Jesenicí a Kamenicí u Hlubočinky se srazila 2 osobní auta. Počítejte tam se zdržením v koloně. A na výjezdu z Prahy směrem na Strakonice došlo k hromadné nehodě 4 osobních aut. Provoz je tam výrazně blokovaný. Zdržíte se v dlouhé koloně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
8: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Čechům se vlastní bydlení dál vzdaluje. Hygienici hodnotí táborovou sezónu dobře. Policie se chystá na brněnské fotbalové derby.
3: Rádio Blaník.
9: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se Čechům vzdaluje. Navíc ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
10: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace tříletá, protože jednoletá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
9: Dále je možná 5letá fixace, ta nabízí větší jistotu, podle Kovandy za ně ale člověk může zaplatit zbytečně vysokou cenu. Rybáři dál sčítají škody, které způsobilo letošní extrémní sucho. Třeba 20-hektarová nádrž Strž na Žďársku připomíná spíše rybník těsně před výlovem. Rybáři přišli o 40 candátů a na 30 štik a většinou šlo o trofejní velikosti. Za celé léto provedli hygienici více než 1300 kontrol dětských táborů. Padlo 53 pokut za 170,5 tisíc korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Hygienici ale sezónu hodnotí jako klidnou. Navíc se podle nich standard dětských táborů postupně zvyšuje. Brno čeká fotbalové derby. Zítra je na programu duel mezi Zbrojovkou a Artisem. Na zápas se chystá taky policie, která riziko vyhodnotila jako střední. Brněnské kluby se v derby v první fotbalové lize v novodobé historii potkají vůbec poprvé. Výkop je zítra ve 3 odpoledne. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď už je tu Petr Slíva a Česká desítka.
5: Česká desítka.
7: Česká desítka.
5: Česká desítka.
7: Na Rádiu Blaník.
2: Vítejte u České desítky. Zdraví vás Petr Slíva. Je tady další vydání hitparády nejhranějších českých písniček v éteru a tentokrát bude vlastně reflektovat ten první poprázdninový týden. Byl výrazně jiný, než byly ty prázdninové? To zjistíme v té následující hodině. Kolikrát se která písnička objevila v tom uplynulém týdnu v éteru, to nám opět spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde se všechna data z jednotlivých stanic opět setkala. Takže děkujeme. A nejdříve k odpadlíkům. Tentokrát tady máme dva. Českou desítku opustil Tomáš Klus s písničkou Dokola. Písničkou, která se před týdnem do české desítky vrátila. A druhým odpadlíkem je Puberťák od Xyndla X. Jenomže Xyndl to má pojištěné tím, že má v české desítce ještě jednu písničku. Tu novější, která se jmenuje Dovolená. A protože Xyndl byl tento týden hostem Kytarového rána, tak jsme si právě i o písničce Dovolená povídali.
11: Vzpomeneš si, kdy jsi napsal Dovolenou, nebo kdy tě napadla Dovolená?
12: Hele, Dovolenou jsem napsal tak jako na dvě fáze. My vlastně, když jsme pro nejmenovaný seriál, nebo jak si můžeme jmenovat?
11: Určitě.
12: Pro policii Hvar, která se v té době ještě nejmenovala policie Hvar, takže to se těžko píše písnička, když nevíš název, jako potřebovali napsat nějakou píseň, který jsme potřebovali mít jako Dovolenou, mít tam Vraždy. A, takže vznikly v té době nápad asi na tři písničky. Jedno bylo něco jako Přes hory, přes doly, přes mrtvoly, to ještě asi, není dodělaný. Jedno bylo Si zabil kámo a jedno byl právě tady ten refrén, kde jako jak vidíte, máte tam i Pro tebe lásko jsem schopný i Vraždy. Takže bylo to připravený, že to bude k detektivnímu seriálu, ale vybrali jsme si tehdy Si zabil kámo, tady to zůstalo v šuplíku. A já jsem moc jako nevěděl, co s tím refrénem. A až jednou jsem zase takhle si stěžoval manželce, jak na vydavatelství mi furt říká, jak píšu furt samý jako negativní písně o konci světa a tak. A o tom, že všechno je v háji. Já jsem říkal, tak o čem je nemám psát, že jo? Manželka říkala, no ale mají pravdu, jako napiš něco pozitivního taky. Jako. Já jsem říkal, a o čem, podívej se, co se děje kolem nás, tak napiš, jak se těšíš na dovolenou, že jo? A já jsem si vzpomněl na tady, že mám v šuplíku tady ten refrén a najednou mě hnedka jako začne napadat sloky, takže dopsal jsem, na žádost manželky jsem dopsal sloky o tom, jak se těším na dovolenou a jak je to takový občas potřeba nějaký restart těch mezileckých vztahů.
2: No a kromě toho Dovolená zazněla v Kytarovém ránu samozřejmě naživo.
13: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý, pro tebe lásko jsem schopný vraždit.
2: Tak takhle to znělo v Kytarovém ránu na Blaníku, ale teď už si dáme tu oficiální verzi Dovolené, která byla v tom uplynulém týdnu 10. nejhranější českou písničkou v rádiu.

0: Desítka. Na rádiu Blaník.
1: To byl návrat do české desítky. UDG a odletáš. A jestli máte pocit, že některé písničky vznikají po dlouhém přemýšlení, přepisování a hodinách ve studiu, tak tohle je důkaz, že to někdy jde úplně jinak. UDG byli na soustředění v Krkonoších, posedávali, popíjeli pivo a kytarista Jakub Lenz vytáhl motiv, který měl nějakou dobu v hlavě. Klukům se zalíbil a během týdne byla písnička na světě. Je z toho pomalá emotivní rocková balada, které navíc hodně pomáhají smyčce. Ty aranžoval Honza Steinsdorfer z Činasky a nahrávali se ve studiu Sono. A samotné odlétáš je vlastně o chvíli, kdy člověku dojde, že někoho blízkého začne brát jako samozřejmost. A najednou hrozí, že mu opravdu odletí. Tak to bylo 9. místo. Na 8. je písnička Všechno je v pořádku od skupiny Opět a Radeček. Je to pro ně už 24. týden v žebříčku. A možná je to přesně ta věta, kterou občas potřebujeme slyšet, i když zrovna všechno úplně v pořádku není. Písnička totiž vypráví o chvílích, kdy člověk neví, kam se v životě vydat, plány se rozpadají a člověk se tak trošku ztrácí. Ale někde v dálce má svůj maják, člověka, který ho drží nad vodou. Tak tady je ta písnička, ke které text skupině Opět a Radeček napsal Pokáč. Všechno je v pořádku.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Sedmé místo české desítky, Poetika a Blízko. Po půlnoci je to jejich další silný hit v éteru. Blízko se narodilo ve Varšavě na mezinárodním songwriting campu. U jednoho stolu se tam potkali muzikanti z Česka, Polska, Rumunska a Německa. No a právě česká verze téhleté písničky dostala název Blízko. A v české desítce je už 12. týden. A právě teď je čas na první pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
2: A podíváme se do roku 2007. 10 týdnů tehdy vládla éteru písnička Zadarmo od Činasky. Písnička, která si vzala na mušku náš věčný závod. Za penězi, hypotékami, leasingy a za pocitem, že pořád ještě nemáme dost. A vlastně je až překvapivé, jak moc aktuálně tenhle text zní i dnes. Protože člověk může celý život pracovat, vydělávat, nakupovat a pořád něco dohánět a potom zjistí, že ty nejdůležitější věci se stejně koupit nedají. Hudbu napsal František Táborský, text Pavel Groman a právě jeho nadhled ironie a trošku černého humoru dělají ze Zadarmo. Jednu z těch písniček od Činasky, u kterých se člověk nejdříve zasměje a potom si říká, že ten text je vlastně docela přesný. Takže Činasky, Zadarmo a první pohled zpátky.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
0: Pohled

0: Tak to byl dnešní první pohled zpátky. Vrátili jsme se do roku 2007, kdy 10 týdnů vládla éteru právě písnička Zadarmo od Činasky. A za chvíli už zase k tomu, co vládlo éteru v uplynulém týdnu. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
8: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
7: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
8: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
7: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
8: A cena?
7: Už od 330 korun za den.
8: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
7: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
9: Prosím vás, autobus do Mělníka?
10: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
11: Některé cesty stačí najít. Pitlítačka vám najde tu vaši. Pitlítačka. Aplikace, která spojuje.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
14: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
15: Dotace z Fatre jsou zpět.
16: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
15: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
16: Ti, co sousedům staví novostavbu.
15: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
17: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
18: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
18: Bude vejdán.
19: Opel 24.

0: Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Pila Smrčiny hlásí. Nestihli jste připravit palivové dřevo na zimu? Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Pila Smrčiny.cz.

0: Posloucháte Českou desítku na Vlaníku a v ní 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Konec prázdnin v České desítce mimo jiné přežil i malinovej sirup, ten, který vyráběla babička od Miraje a o kterém napsal písničku, protože je pro něj takovým zosobněním léta, prázdnin a dětských let. Tak tenhle malinovej sirup je mezi 10 nejhranějšími českými písničkami aktuálně 5. týden a od minula si o jednu příčku polepšil. Tady je 6. příčka České desítky Miraj a malinovej sirup.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: To byl další návrat do české desítky. Marek Ztracený a Obuj si mé boty. Název téhleté písničky vlastně napovídá, o čem je, protože než začneme někoho soudit, možná bychom si měli na chvíli zkusit obout jeho boty a ujít kus cesty, kterou má za sebou. Nevidíme totiž, co se odehrává v hlavě člověka, který se na nás třeba usmívá, ale uvnitř právě řeší svoje vlastní problémy. A zajímavé je, jak rychle tahle písnička vznikla. Marek je napsal během jediné noci, druhý den s ní vyrazil do studia a za dva dny bylo hotovo a na Letné už si ji s ním zpívalo 70 tisíc jeho fanoušků. Vzpomeneš si, teď teda nemluvím o koncertu Marka Ztraceného, ale o koncertu Evy Farné v Edenu. Ta si tam totiž zaspívala i tuhle písničku, v tomto případě společně s Mirajem, kterého si pozvala jako hosta. Konec konců on s kapelou bude tomuto stadionu vládnout příští rok. No a tahle písnička, Vzpomeneš si, s tím otazníkem na konci, si v žebříčku nejhranějších českých písniček aktuálně vysloužila 4. místo.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 4.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Čtvrté místo a duet Evy Farné a Miraje v české desítce na Blaníku. V žebříčku nejhranějších českých písniček je 22. týden a 17krát byla první. Kdo je první tentokrát? Tak k tomu se teprve dostaneme. Teď je ale čas na druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A tady se vrátíme do roku 2011. Skupina Mandraže měla v té době slušně rozjetou kariéru a do éteru vypustila nový hit s názvem Františkovy lázně. Na jeho vznik vzpomínal před časem jeho autor Pepa Bolan.
2: No, píseň Františkovy lázně, ta vyšla na našem třetím albu Moje krevní skupina a v té době vzhledem i jako k věku klukům, že jim bylo tak 17-18, tak jsme byli trošku škatulkovaní jako teenagerská kapela. Chtěli jsme z toho lehce jako vybruslit, nechtěli jsme zůstat jako v téhletý škatulce úplně, tak jsem hledal nějaký témata, který by mohli zaujmout nebo oslovit i starší nebo dospělejší publikum. No a vzpomněl jsem si na jedno svého známého, který v té době řešil takový trable se svojí ženou. Ona mu totiž jezdila do lázní. No ono, jak se jako všeobecně jako ví, nebo nevím, jestli se to ví, ale aspoň se to tak jako povídá možná, že některé ty ženy jezdí jako pravidelně do těch lázní, tak trošku jako hledat nějaký chlapíky, ty lázeňský šviháky, no tak vlastně přesně tohleto se jemu jako stalo, nakonec mu vlastně na tutom i ten vztah jako krachnul, no tak mi to přišlo jako docela dobrý si tady to téma jako vzít a zkusit ho nějak jako zpracovat. Já už jsem měl nějakou píseň jako víceméně hotovou, akorát mi tam chyběl ten text a tohleto téma jsem vlastně do té písničky zasadil a takhle vlastně vzniklo to téma, ta píseň Františkovy lázně.
1: Někdejší kapelník Mandraže a autor hitu Františkovy lázně Pepa Bolan. Písnička v roce 2011, 7 týdnů vládla éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled.

0: Tak to byl dnešní druhý pohled zpátky. Přenesli jsme se v něm do roku 2011. Písnička Františkovy lázně byla touto dobou nejhranější českou písničkou v éteru a vydrželo ji to 7 týdnů. A teď už k aktuálnímu stupínku vítězů. Půlnoční hřích, tak se jmenuje písnička, podle které skupina Kryštof nazvala celé své nové album, které vyjde v říjnu. Dočkat by se měli dokonce i příznivci vinylů, takže můžete rozšířit svou sbírku. Písničku naspíval Richard Krajčo společně s influencerkou, herečkou, zpěvačkou a Miss Grand Czech Republic a poloviční Italkou Dominik Alagia. A je to písnička, která byla v uplynulém týdnu třetí nejhranější českou písničkou v éteru. A tady je
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Blaník.
1: Není to žádné selhání mít na druhém místě české desítky písničku Selhání. Právě naopak. To byly Činasky, kapela, která má za sebou nabité koncertní léto a před sebou prakticky poslední letní koncert. V úterý v Loděnici v Pražské Troji. Teď jsem se díval, přidali vstupenky, takže pokud chcete ještě zažít letní Činasky, máte příležitost. A pokud chcete vědět, kdo měl nejhranější českou písničku v éteru v uplynulém týdnu, dozvíte se to hned po rekapitulaci. Na 10. místě je Dovolená od Xyndla X. Do české desítky se vrátila písnička Odlétáš od skupiny UDG a usadila se na místě 9. Osmá příčka patří skupině Opět Radeček a písničce Všechno je v pořádku. Blízko a Poetika na místě 7. Na 6. místě je Miraj a písnička Malinovej syrup. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Do české desítky se vrátila i písnička Marka Ztraceného Obuj si mé boty a teď patří 5. místo. Je to tak správně, jen se neumím loučit. Čtvrtou nejhranější českou písničkou v éteru v uplynulém týdnu byla písnička Vzpomeneš si, duet Evy Farné a Miraje. A další duet, tentokrát Richarda Krajča a influencerky Dominy Galagia. Půlnoční hřích a skupina Krištof na místě 3. Druhé místo patří Činasky a jejich písničce Selhání.
2: Česká desítka.
0: Česká desítka.
2: Česká desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: A jdeme na to první místo. Půlkulaté výročí, po 5. vítězí v české desítce písnička Neříkej, co má se stát od Evy Farné. Tak to nebudu zdržovat a tady je.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník, místo první.

0: a neříkej, co má se stát. A tohle je vlastně písnička pro všechny, kteří mají rádi život pěkně naplánovaný, ideálně od pondělí do neděle, nejlépe několik měsíců dopředu. Eva v ní totiž zpívá o tom, že někdy je možná lepší trošku pustit kontrolu, přestat všechno kontrolovat a plánovat a prostě věřit životu, protože ne každý špatný krok musí být opravdu špatný a některé věci možná pochopíme až zpětně. Tak si zkuste třeba nějakou dobu nic neplánovat, ale rozhodně u toho poslouchejte Blaník, protože za týden tady bude další česká desítka. Ta dnešní je v tuto chvíli u konce. Děkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého jsme čerpali. Premiéra další české desítky zase v pátek po 18. hodině a repríza v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

Wild a píseň You Came. Tady na Blaníku zdraví vás Vlasta Suk, přeju krásný páteční večer. Za chvíli si společně užijeme písničky na přání, dnes do 22, takže buďte trpěliví, pokud jste napsali v předstihu, tak zazní ta vaše písnička. A jaké to budou v příštích minutách po 19. hodině, třeba tahle. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. A taky Radek Tomášek a Helena Maršálko.

0: hrajeme hezky česky a teď je přesně 19 hodin.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Zítra čekujeme většinou polojasno až oblačno, přehánky výjimečně s maximy přes den 18 až 23 a v 1000 metrech naměříme kolem 13, v noci a po ránu 11 až 7, místy pouhých 5 stupňů Celsia.
1: Plasta Suk
2: na Radio Blaník.
0: Dobrý večer ještě jednou, ano, jsem s vámi, užijeme si písničky na přání, dnes tedy do 22 hodin, svátek slaví Denisa a Denis, tak blahopřejeme a pojďme na první vzkaz pro dnešní večer. Bude tu Olga Lounová a narozeninová. Milá Eliško, přejeme ti všechno nejlepší k 11. narozeninám, přeje Ondra, máma Žaneta a táta Zdeněk. Tak Eliško, všechno nejlepší i od nás a tady už je narozeninová.
1: Rád.

Olga Lounová a narozeninová. No a narozeninovou střídá narozeninová. Tentokrát od Jirka Šimka. Náš dědo, přejeme ti všechno nej, ať si pořád ten, kdo si děláš, co tě celý život drží nad vodou. Všichni víme, kdo tě zná, že to je hasičina. A kariéru neukončuj i přes ten malý věk, co máš, takových lidí jako ty, je málo. Máme tě rádi, přejí Halaďáci z Háje u Duchcova. Prosím o zahrání téhle písničky pro moji sestru Sandru. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů a taky pevné nervy s dětmi. Přeje Gabriela, Regina, Michal, Karolína, Martin, Petra, Renata, Patrik, Irena, Damian, Kamil, Ludva, Mia a Sebík, taky Roman a Regina. Tak posíláme tedy ještě jeden vzkaz. Dobrý den, toto cestou bych chtěla popřát svému strejdovi. Já miluji Peštovi. Strejdovi, já miluji, je tu napsáno, tak já nevím, jestli je to překlep. Každopádně tady já miluji Peštovi k 58. narozeninám. Tak netuším, no tak snad ví, komu hrajeme. Každopádně všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, že ho mám ráda, posílám mu to jeho Adámku a předem děkuji za zahrání písničky. Tak jo, tak posíláme tedy narozeninovou a přejeme pěkný večer.

0: Jarek Šimek, píseň narozeninová. Teď na vaše přání Richard Miller, Štěstí je krásná věc. Bude to pro moji úžasnou manželku Věrku k jejím 60. Věrko, věk je jenom číslo a ty záříš čím dál víc. Do další životní dekády ti přeji pevné zdraví, moře elánu, neustálou radost ze života a spoustu splněných snů. Ať tě úsměv nikdy neopouští. Všechno nejlepší k jubileu ti s láskou přeje tvůj manžel Petr, syn Tomáš a celá tvá rodina. Krásně to oslav.
1: Blaník Radio.

0: Ach, echt. Sí.
1: Richard Miller, štěstí je krásná věc. Jste s Blaníkem, kde hrajeme písničky na přání, ostatně jako každý večer od 19 hodin, tak teď si dáme kabáty. Prosím o zahrání pro Filipka a Jonáška ze Starého Kolína, starší Filipek je hasič a mladší Jonášek fotbalový talent, děkuje Bohu mil. No tak jo, tak Filipku, Jonášku, tady máte písničku, rad si v práci.

0: Valdych, Ferry Kabáti a Radci v práci. Na Blaníku jedeme dál hezky česky, Džínová láska před námi. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro mého přítele a kamaráda Jendu k narozeninám s tímto přáním. Milý Jeníčku, přijmi tuto písničku, co je blízká tvému srdíčku. Přeji ti všechno nejlepší, tvoje M.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaník.

0: Radek Tomášek, taky Helena Maršálková a Jeanová láska. Dál na vaše přání třeba Mašinka. A nebudou chybět Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlísek, Když se zamiluje kůň. Tak to je výběr, který nás čeká za chvíli. Já vám přeji pěkný večer s Blaníkem. Za 8 minut bude 7:30.
1: Rádio Blaník. Písničky na přání.
2: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikár ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
11: Dotace z Fatre jsou zpět.
12: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
11: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
12: Ti, co sousedům staví novostavbu.
11: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
13: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
14: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjos.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
15: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
16: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
17: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
22: Opel 24.

0: Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: K čemu vám jsme dobrý?
2: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: No a teď tedy, když se zamiluje kůň. Milá naše nejvíc na světě nejlepší opičko, k tvým osmým narozeninám ti přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, kamarádů. A ať se ti u nás líbí, snad se ti splní všechny sny, naučíš se jezdit na Hlancovi. To je kůň, daří se ti ve škole a jsi mega moc spokojená. Všechno nej přejí mamka s taťkou. Tak posíláme tedy a přejeme taky všechno nejlepší k těm krásným narozeninám.

Když se zamiluje kůně, zpívali Zdeněk Svirák a Jaroslav Uhlíř. A teď na balaníku Mašinka, posíláme písničku pro vnoučka Tomáška. Úspěšné vykročení do nové školky, hodně zážitků a kamarádů přeje celá rodina. Písnička je taky pro vnučku Haničku, přejeme úspěšný školní rok, hodně kamarádů, bohatou kreativní inspiraci při malování a tancování přeje celá rodina. No tak my taky samozřejmě. A posíláme Maxim Turbulence.

Maxim Turbulence a Mašinka. Tak jsme se projeli a pojďme si dát jednu romantickou písničku od Škvoru. Posíláme píseň od celé rodiny vnukovi Lubovi, přejeme mu úspěšný školní rok, spoustu kamarádů a mnoho skvěle zahraných akordů na kytaře. Tak my se přidáváme.

Tolik tedy Škvor, Milionu hvězd se ptáš. A před námi na přání na Blaníku a na K zahrajeme Přemečkovi. Miláčku, moc tě miluju, posílám ti pusinky a posílám ti naši svatební písničku. Děkuju, že tě mám. Michalka.

0: a údolí včel na rádiu Blaník. Blíží se 7:45, za chvíli tahle. Jo, tak to je nádherná. Karel Gott, Nejsi obyčejná. A na vaše přání třeba i Verona s písní Náhodou. Tak užívejte další minuty ve společnosti Blaníku a já vám přeji dobrý večer.
1: Rádio Blaník, písničky na přání. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Pohodové České rádio.
0: No a teď na vaše přání Verona s písní Náhodou. Krásný den, chtěla bych zahrát písničku pro moji rodinu a hlavně pro moji maminku. Vím, že je to poslední dobou těžké, proto bych ti chtěla udělat radost maličkostí a poslat tu hudbu do našeho Blaníčku, který rádi posloucháme. Tak už mamko, nezlob, celé své rodině přeji krásný Tomášovi, Janičce, Štěpánkovi, Kačce, Ince, taky tačkovi a hlavně mamince. Vaše Kristýnka posílá písničku. Tak tady je Verona.

0: Tolik tedy Verona s písní Náhodou. A teď podle vás taky Iveta Bartošová, Tři oříšky. Ahoj, zahrajte nám prosím nějakou pořádnou písničku na přání pro naše klukoborky z Horky na odpolední směně. Štefana, Juraje, Henryho, Montyho, Milana a samozřejmě našeho kanála La Manche. A tímto odpolední směna rychle uteče a mají při práci co poslouchat. Moc děkujeme a posíláme pozdravy.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník?

Tři oříšky. Iveta Bartošová zpívala a před námi další hezká česká. A toto přání posíláme do mokrých lasců Marcelce Sadílkové. Zas máš další narozeniny, neboj, poznat to není. Tak si je užij a hodně se směj. My ti přejeme ze srdce jen to nej. Přeje maminka Maruška, Tomáš, Tereska Kubík a rodina Popkova. No a zpívá Karel Gott. Nejsi obyčejná.

si obyčejná, zpíval Karel Gott. A my pokračujeme dál na vaše přání Karviná. Milý Honzíku z Karviné, snad také sedíš u sousedů a posloucháš rádio, aby ti to nebylo líto. K tvým narozeninám ti necháváme zahrát písničku o Paříži východu. Eva, Elinka a Hugo.

0: Trent a Karviná. Na Blaníku první část písniček napsání za námi, před námi další. Po 20. hodině Karol Duchoň a Mám tě rád. Je taky Harley, svatební košile. A romantické vyznání Bobra Motýla. Hrajeme hezky česky. Na vaše přání bylo 20 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra vcelku krásný den, polojasno, oblačno, výjimečně přehánky, spíše vzácně. A co se teplot týče, zítra 18 až 23, v 1000 metrech kolem 13, noční minima 11 až 7, místy ale pomohých 5 stupňů Celsia.
1: Plasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Dobrý večer, jsem s vámi, stále posloucháte Blaník. A teď na vaše přání Valdemar Matuška, Eldorado. Dnešní den má Denisa svátek. My pro ní prosíme malý hudební dárek. Také to všichni oslavíme, zdraví, štěstí popřejeme, hodně lásky a úsměvů, ať ti oba Blaníci zlepší náladu. To vše ještě víc ti přeje manžel Jirka, rodiče všichni z Dubu a taky Hřmenína a taky Julinka a Žofinka. Tak Denisko, všechno nejlepší od nás, zdravíme, užijte si sváteční večer a taky písničku Valdy Matušky.

0: Valda Matuška a písnička Eldorado. Posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: A my pokračujeme dál. Před námi Karol Duchoň, Mám tě rád. Zahrajeme mému muži, dnes už manželovi, Tomáši Ročkovi. Slibuji ti věrnost, lásku a něhu, většinou půl postele a kousek deky. Chci tvoje rána, večery i dny, starosti i radosti i sny. Chci smích i ticho, co nemusí nic říct, a ruku tvou, když nebude lehké jít. Chci s tebou stárnout a smát se a žít, ale o poslední koblihu se nedělit, napsala Věra, tak to je hezké. A ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli písničku mému manželovi Lukimu a mamince Janke, Karola Duchoně. Děkujeme za krásnou dovolenou na Šumavě a za rok znova zavelíme heslo na hřiby. Manželka a dcera Lenka posílají.
1: Radio

Karol Duchoň a Mám tě rád. Je s vámi Rádio Blaník. I v pátek večer posloucháte písničky na přání. A teď už Harley svatební košile. Budeme hrát k našemu každoročnímu setkání na Poříčsku na Sázavě, napsala Marie.

skupina Harley, Svatební košile. Tady na Blaníku, tak Jelení a Hradišťani, miluju tě. Včera oslavil narozeniny člověk, který je pro mě vším. Jsi láskou mého života a těším se na každou chvíli s tebou. Všechno nejlepší, má lásko, miluji tě víc než nejvíc. Tvoje Žabička. Radio Blaník.

Skupina Jelen, taky Jiří Pavlica a Hradišťan, miluju tě. Na vaše přání dál Rybičky 48 a holky, já dneska slavím. Ahoj Blaníčku, chtěl bych si zahrát krásnou písničku k svým kulatým 40. narozeninám. O víkendu jsem viděl celou moji rodinu na srazu a to je nejvíc. Děkuju, hot mi. Není za co, užijte si písničku a všechno nejlepší i od nás. Radio Blaníčku.

0: rybičky, 48 holky a já dneska slavím. Možná vy taky slavíte. A za chvíli budeme pokračovat a hrát hezky česky na vaše přání, třeba Michal Tučný s báječnou ženskou. Těšte se na Bobra a Motýla nebo na Kristýnu. Za 7 minut bude půl deváté, pěkný večer.
1: Rádio Blaní, písničky na přání. Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojem z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
2: Pro doma.
4: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Dotace z Fatre jsou zpět.
8: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
7: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
8: Ti, co sousedům staví novostavbu.
7: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
9: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
13: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
14: Opel 24.

0: Opel do auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: Showmax.cz.
1: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
2: Potřebujeme obří mravence.
1: Svezeme ji na Jelenovi.
2: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
3: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.

No a dál na vaše přání Michal Tučný, báječná ženská. Milý Blaníčku, v těchto dnech slaví krásných 71 let moje úžasná manželka Miluška. Ze srdce ti přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Manžel Jarda, dcera Šárka, vnučky Nikolka a Kristýnka. Jsme rádi, že jsi s námi.

Tolik tedy Michal Tučný a Báječná ženská na vaše přání a pokračovat budeme s Bobrem a Motýlem. Dáme vyznání. Ahoj kamarádi z rádia, prosím o zahrání písničky všem z osady Podskalí v Křenůvkách. Hlavně mému manželovi Leoši, máš smůlu, teď budu štvát celý život. Miluji tě. Čertice posílá písničku.

Romantické vyznání Bobra a Motýla. A písničky na přání na Blaníku pokračují dál. Teď už podle vás zpěvačka Kristýna. Milá Janulko, před 11 lety jsme si řekli ano. Byly to nejlepší roky mého života. Zůstaň prosím tou skvělou, krásnou a milující ženou, kterou si byla doposud. Tvůj eskimák Pavel posílá písničku.

Za námi Kristýna a před námi Fancy. Chci zahrát píseň své přítelkyni Veronice do Židenic na Boetingrou 35 se vzkazem, že ji miluji. Děkuji moc, Pavel Milota.

0: Flames of Love a Fancy na Blaníku. A za chvíli Václav Neckář, Massachusetts. Na vaše přání samozřejmě a k tomu i podle vás Karel Kahovec, Hájem od Zřínů. Tak se těšte a poslouchejte dál.
1: Rádio Blaní, písničky na přání.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
1: Písničky na přání.
10: Na Rádiu Blaník.
0: A na vaše přání taky Karel Kahovec, Hájem od Zřínů. Milý Blaníčku, chtěl bych tuto písničku pro skvělou partu kamarádů, se kterými se pravidelně scházíme a se kterými jsem sloužil v Lešanech v letech 82 až 4. Letos jsme se sešli na penzionu Cholín, byli jsme tu od pátku 4. září do neděle 6. V sobotu se přesunuli do Lešan, kde se nás letos sešlo opravdu hodně. Věřím, že to setkání se všem líbilo stejně jako mě a klukům bych chtěl moc poděkovat. Užil jsem si to, pápa, posílá náš posluchač Pavel, tak jsme rádi, že jste si to užil. No a teď ještě k tomu písnička. Na vaše psa.

Krásná písnička dle vašeho výběru, Karol Kahovec a Háj Modřínu. Teď tu máme požadavek na Marka Ztraceného. Moje milovaná, přeji ti všem to nejkrásnější k dnešnímu svátku, přeji ti, aby se ti vše splnilo a děkuju za to, že tě mám. Kristýna.

0: po uši.
1: Marek Zracený a moje milá, na vaše přání teď taky Václav Neckář. Chtěla bych nechat zahrát písničku babičce Haničce Kvapilové a Toníčkovi Fischerovi pro dobrou náladu. Nechte si zahrát i vy, jste skvělé rádio. Vaši věrná posluchačka Iveta. Tak Ivet, moc děkujeme, samozřejmě zdravíme vaši babičku Haničku a taky Toníka a posíláme písničku Massachusetts. Rádio.

Nádherná písnička Václav Neckář a Massachusetts. A my pokračujeme dál. Teď budeme hrát naší Denisce k jejímu dnešnímu svátku písničku Plamen. Milá Denisko, přejeme ti k tvému dnešnímu svátku hodně štěstíčka, lásky, spoustu úsměvů, radosti a ať se ti ve škole v novém školním roce daří a líbí se ti tam. Moc tě milujeme, tačka, mamka, Andrejka a babička s dědečkem ze Solnice a do Brušky.

0: Kateřina Maria Tichá, Plamen. Za minutu 21 hodin na vaše přání budeme samozřejmě hrát i po té 21. Jak už jsem avizoval, prodlužujeme. Lucie Bílá už za chvíli Být dítětem svítícím.
1: Být dítětem svítícím a místo...
0: A taky Hex a pomaranče s Kuby. Nebo Olda Říha, Smutná nevěsta. Hrajeme hezky česky a na vaše přání.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zítra v celku krásný den, polojasno oblačno, srážky výjimečně a teploty mezi 18 a 23 v tisíce metrech kolem 13. Noc ta bude chladnější, 11 až 7, místy pouhých 5 stupňů Celsia.
2: Vlasta Suk
3: na Rádio Blaník.
0: Teď je přesně 21 hodin, krásný večer přeju a další požadavek tu máme, abychom zahráli Kabáty. Milý Blaníčku, prosím o zahrání našemu synovi Jiřímu Vančurovi z Černého mostu k jeho 47. narozeninám. Jiříku náš milý, právě v tuto chvíli přicházíme ti přát a Blaník k tomu bude hrát. Je to už 47 let, co se díváš na tenhle svět. Kabáty jsi zahrát přál, dnes jsi s námi a co dál? Šampáněm ti připijem, společně pak zapijem. Hodně štěstí, zdraví a tě hokej baví. Všechno nejpřejí mamka, tačka a taky Luky. Blaník taky.
2: Písničky na přání.
3: Na Rádiu Blaník.

0: skupina Kabát, písnička Oni. A teď na vaše přání taky Lucie Bílá. Lukášku, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, pohodu a vždy dobrou náladu. Máma, táta a tvoje Yorkshireka Popelka. A tohle je písnička Být dítětem svítícím.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

Lucie Bílá a Být dítětem svítícím. A teď na vaše přání Zdeňka Lorencová. Jan Přeučil, proč žiješ rád? Miláčku, všechno úplně nejlepší k narozeninám. Moc tě miluju, tvůj Jiří.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Jmenuji se Danko Lorencová, Jan Přeučil a Proč žiješ rád? Rádio Ublaník. No a pokračujeme na vaše přání. Máme tady požadavek od posluchačky Jarmilky, která chce nechat zahrát písničku svému milovanému muži, a to konkrétně Tomášovi z Valašského Meziříčí. Tomé, moc tě miluju a vzpomínám na naši dovolenou u moře. A ještě jeden vzkaz tu máme, milá Denisko, přejeme ti k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně štěstíčka, lásky a zdraví, ať ti Mikulášek dělá jen samou radost, máme tě rádi, teta Martina a Luky.

Na letní pecka Pomaranče Skuby a Hex. A teď na vaše přání Marie Rotrová, náš milovaný Pepo, dědo, taťko, tcháne, za pár hodin oslavíš své krásné 70. narozeniny. My všichni Homolkovi ti přejeme pevné zdraví, spoustu dalších skvělých životních příběhů, radost z každého nového dne a mnoho legrace se Světlankou. Máme tě rádi, tak a teď si pojď společně připít a zatančit. Rádio

0: Rodrová Lásko voníš deštěm, na Blaníku za chvíli to rozjedeme. Roztančí nás Verona, písnička Dáma nás čeká. Ještě před ní Brian Adams a taky Olda Říha. Smutná nevěsta, pěkný večer přeju.
1: Rádio Blaní, písničky na přání. Konečně ticho, vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Dotace z Fatre jsou zpět.
6: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
5: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
6: Ti, co sousedům staví novostavbu.
5: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
7: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
8: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat vednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů přitočení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
10: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
11: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
12: Faktury, faktury, faktury.
13: Trápí vás factoring?
12: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
13: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
12: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
13: Acema pokryje jakékoliv financování.
12: No tak to beru.
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
16: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
18: A jaké?
17: Alfa křížovky, ty s duhou.
18: A s ptákem.
17: Najdete na levnekřížovky.cz.
18: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
17: Mua.
19: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
20: Písničky na přání.
21: Na rádiu Blaník.
0: Večerní vysílání je v plném proudu, písničky na přání pokračují a před námi Olda Říha, Smutná nevěsta. Milý Blaníčku, chtěla bych tuto písničku a touto cestou poslat hudební přání mému manželovi Tondovi a naší Mášence se vzkazem: jste moje všechno, váš Irášek.

Olda Říha a Smutná nevěsta. Radio Volník je s vámi i v pátek večer, 9:30, to je aktuální čas. A na vaše přání taky Bryan Adams. Milovaná Darinko, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám, které si měla sice v úterý, ale slavíme je až dnes. Jsem moc rád, že tě mám a hlavně za to, jakou jsi mámou naší malé. Děkuji ti za všechno, co pro nás děláš. Mám tě moc rád a moc tě miluju, tvůj Adam.

No a teď na vaše přání taky Verona, prosím o zahrání písničky pro super babu Veroniku Pavlovskou z Miličína k jejím dnešním narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a pevné nervy, máme tě rádi takovou, jaká jsi. Přeje Vlastina a ke gratulaci se přidávají bývalí kolegové z Envisionu z prvního patra. Tak a teď už nás roztančí tady Verona, písnička Dáma. Rádio Blaník.

Verona, písnička Dáma na Blaníku a jdeme dál. A teď už René, já a Rudolf a bude to pro mého kolegu Reného. Díky, zdraví Jakub z Ostravy, tak hrajeme. Neděl!

0: Jiří Schillinger, René, já a Rudolf chodíváme na golf. Za chvíli na vaše přání Hana Zagorová a taky třeba Babi Daněk.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A jedeme dál na vaše přání, teď Hana Zagorová, já nemám strach. A písnička poletí pro mého bráčku Jaroslava Kováře a sestřičku paní Jitku Fillingerovou, švagříčka Karla, jen tak pro radost. Moc děkuji, Štěpánka.

Já nemám strach, zpívala Hana Zagorová. A máme tady další požadavek. Můj milý tatínku Radovánku, zrovna nejspíše stojíš v zácpě na jižní spojce nebo popíš s Tomatyjem a Ludmilou. Tak dávej bacha, ať Tomášovi nezašpiníš grill, i přesto, že většinu času posloucháš Tomáše Klusa, Láďu Křížka a podobné, tak vím, že tato písnička je tvoje nejoblíbenější. Doufám, že si ji užiješ. S pozdravem, tvoje oblíbenější dítě. Babi Daněk, Rosa na kolejích, právě teď tedy milému tatínkovi.

0: kolejích.
1: Vavi Daněk a Rosa na kolejích na Blaníku. A teď už...
2: Rádio Blaník.
1: Lucie Vondráčková. Prosím o zahrání písničky k dnešnímu výročí svatby jen tak pro radost. Děkuje, Dana.

0: Lucie Vondráčková a Kdo tě má rád? Na Rádiu Blaník. Teď podle vás taky Kateřina Ševidová a Naše noc. Milé Rádio Blaník, dnes má narozeniny skvělá zpěvačka Katka Ševidová a protože jsem její velká faninka, tak bych jí chtěla popřát. Hlavně pevné zdraví, hlas, hodně štěstí a ať se jí všechno daří. Máme jí rádi a její písničky. Chci poprosit o písničku Naše noc, napsala Jana. Tak Jani samozřejmě a taky přejeme všechno nejlepší.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám

Kateřina Ševidová a naše noc na Rádiu Blaník. Za chvíli už bude 22 hodin, to znamená, že před námi poslední písničkové přání od Michala Davida. Přejeme všechno nejlepší k dnešním 70. narozeninám našemu Jardovi Říhovi, Banda z Letče nad Sázavou. Tak my se připojujeme samozřejmě taky panu Jardovi všechno nejlepší. No a za chvíli už písničky z lásky. Vlasta Sok vám přeje krásný páteční večer, užijte si je a samozřejmě poslouchejte dál naše vysílání.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo. Kránu se na Moravě a ve Slezsku, místy jinde jen ojedinělé vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách s ojedinělými přehánkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku, místy jinde jen ojedinělé vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
1: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
2: Mat. Ten obchod mám rád.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
3: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo. K ránu se na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách s ojedinělými přehánkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč, s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: Sen. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
2: Momentálně máme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo. Kránu se na Moravě a ve Slezsku, místy jinde jen ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách s ojedinělými přehánkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku, místy jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme tady sobotu, je 12. září roku 2026 a v kalendáři září Marie. Takže Marušky, všechno nejlepší vám přejeme. V tento den, v roce 1952, se narodil český herec Jan Hartl, dneska slaví 74. narozeniny. No a máme tady další oslavenkyni, slovenskou zpěvačku Mariku Gombitovou, té je dnes 70 let. No a česká zpěvačka Marta Eleftheriadou slaví 80. A ještě vzpomínka, v tento den v roce 2003 odešel americký country zpěvák Johnny Cash a v roce 2012 nás opustil český herec Radoslav Brzo-Bohatý. Já vám všem přeji krásný poslech dalšího vysílání a posílám hezké české písničky pro lepší náladu. Tak vám přeji pohodovou a dobrou noc s Blaníkem.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo. K ránu se na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz
4: Maxi Dotace.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudetka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 12. září, dnes má svátek Marie a Mia a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Historickým průvodem začne dobová slavnost hudby, tance, divadla a lidových řemesel příbramská svatohorská šalmaj. Slavnostní zahájení se uskuteční v 10 dopoledne na Svaté hoře. Komentované prohlídky zahájí v 10 dopoledne taktéž, ale v Jindřichově Hradci provoz v multifunkčním sále v zámeckém pivovaru, který město opravilo za více než 500 milionů korun. Město Lomnice nad Lužnicí a Charita Třeboň pořádají na Farské louce akci pro celou rodinu do zvuky prázdnin. Hodinu před polednem proběhne v Chebu oficiální zahájení Dne železnice. Areál dopravního podniku v Mostě přivítá den otevřených dveří, a to od 9. dopolední. A pražská botanická zahrada Areál dopravního podniku v Mostě přivítá den otevřených dveří, a to od 9. dopolední. A pražská botanická zahrada hostí dvoudenní vinobraní s

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo. K ránu se na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz